0: A v neposlednom rade hromadu pravoverných poslucháčov. Nech žije Rádio Čas Rok. Zagrok, Zdenodiri Hajdučák.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: Generále, máme pro vás špatnou zprávu. Ta pevnost, co je před námi, je podle všeho nedobytná. Zkoušeli jsme to zprava, zleva, vyslali jsme dovnitř zvěda. Vrátili nám ho s pomalovaným obličejem a tričkem s nápisem Cradle of Filth. Co máme dělat?
1: Bojíme. Připravte se na taktický ústup. Do toho Josefova vleze jen opravdový blázen.
2: Ale kdeže? Naopak, tam každý rok dorazí fanoušci parádní a ostré muziky. I letos tam proběhne další ročník festivalu Brutal Assault. A během soboty a neděle si představíme některé kapely, které vystoupí na 29. ročníku. Kouzel

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

0: Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Generále, máme pro vás špatnou zprávu. Ta pevnost, co je před námi, je podle všeho nedobytná. Zkoušeli jsme to zprava, zleva, vyslali jsme dovnitř zvěda. Vrátili nám ho s pomalovaným obličejem a tričkem s nápisem Cradle of Filth. Co máme dělat?
3: Bojíme, připravte se na taktický ústup. Do toho Josefova vleze jen opravdový blázen.
0: Ale kdeže? Naopak tam každý rok dorazí fanoušci parádní a ostré muziky. I letos tam proběhne další ročník festivalu Brutal Assault. A během soboty a neděle si představíme některé kapely, které vystoupí na 29. ročníku. Kouzelné místo ve vojenské pevnosti Josefov jich opět přivítá kolem 150. Víkend z Brutal Assault. Nejsme jen rád.

0: Jasně, stručně, výstižně.
1: To je naše nová rosnička, která tady bude předpovídat počasí asi ano. Následující dva týdny.
0: Ano.
1: Lilka Račáková.
0: Ano. Léto jaké má být, horké, hlavně teď ráno, to jsme se tady shodli s Ivem. Ale každopádně jednu věc nám řekla, to musíme dodat my. Máme 31. červenec a to znamená, že jsme vlastně v půlce prázdnin. Hmm. Takže milé děti, ha, ha, ha.
1: Máte to skoro za sebou.
0: Ano, se to
1: no, samozřejmě záleží, jestli jste ten typ, co vidí sklenici poloplnou nebo poloprázdnou. Pořád se dá ještě během prázdnin stihnout spoustu věcí. Tak jako tak jsme na startu pátečního ostrého budíčku a krásné letní ráno přejí Ivo Tom a už za chvíli také třeba Trautenberci.
0: Po 6. hodině si dáme také jeden kousek od kapely Reef.
1: Jde i na hvězdnou kooperaci u Dirk Schneidera a Doro Pesch.
0: Hvězdnou předpověď pro nás nachystal Milan Gelnar, ale jako první jsou na programu zprávy, taky se koukneme, jak to jezdí, a to je pro dnešní ráno a dopoledne parketa Honzíka Velčíka.

0: Víčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vážná nehoda se stala u Habrovan na Vyškovsku. Na výjezdu na Rousínov narazilo osobní auto do stromu. Na místě zasahují záchranáři. Bouračka se stala taky na Hodonínsku na trase Ratíškovice-Milotice. Tady osobní auto srazilo srnu a problémy jsou taky na Břeclavsku u obce Velké Pavlovice. Na výjezdu na Němčičky i tady je dopravní nehoda.
4: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
5: Radio Čas Rok. Zprávy.
3: Dobré páteční ráno, rokeři, posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Češi drží evropské prvenství v nákupech zlevněného zboží. V akcích si pořídí až 59% potravin nebo drogistického zboží. Navíc přibývá lidí, kteří během velkých výprodejových nebo komerčních akcí mění svůj oblíbený obchod.
6: Morava aktuálně.
3: Už se ví, jak vznikl nedávný požár slámy v zemědělském družstvě v Hlučíně. 300 balíků podle policie zapálil 20-letý žhář. Na svědomí má i podpalení rybářské chaty a několika kontejnerů. Hrozí mu za to roční vězení. Město Luhačovice úspěšně dokončilo rozsáhlou rekonstrukci zahradní čtvrti. Investice za bezmála 23 milionů korun znamená pro místní konec rozkopaných ulic a mnohem příjemnější a bezpečnější bydlení. Více nám řekl starosta města Marian Ležák.
7: Sídliště ještě doplníme od váltánky, které budou sloužit u odpočinku ve stínu podél řeky. A na závěr dojde také k vyznačení nových parkovacích zón v rozšířených parkovacích plochách. Součástí úpravy veřejného prostoru jsou i nová odpadová hnízda, která celou lokalitu dále zůstává. V součástí rekonstrukce byla kompletní obnova komunikací, chodníků, parkovacích ploch i přístupových cest k bytovým domům.
3: Jiřímu Lehečkovi úvod přípravy na US Open nevyšel. Na turnaji v Los Cabos podlehla česká tenisová jednička ve druhém kole 6-1, 3-6, 4-6 outsiderovi Kolemanu Wongovi z Hongkongu. Do čtvrtfinále postoupil jiný český tenista Dalibor Svrčina. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná páteční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: 11 minut po 6. hodině raní na čas roku doznívají Motley Crue. Určitě se zhodneme, že každý z členů téhleté kapely je vlastně něčím zajímavý a význačný. Někdy máte kapelu, kde si lidé vybaví jenom zpěváka nebo zpěvačku, ale v případě Motley Crue nikoliv.
1: Ne, to jsou čtyři ikonické postavy a ať už je to původní složení, nebo třeba i když tam byly nějaké změny, nebo aktuálně jsou. Asi se shodneme taky na tom, že nejšílenější z těchto všech členů byl vždycky Tommy Lee, který se nebál na sebe strhávat pozornost, který se nebál ukazovat tak, jak byl stvořen, ale... Možná se často taky opomíjí to, že je to opravdu precizní bubeník. Vlastně jeden z těch průkopníků různých takových těch solo zavěšených hlavou dolů. I jeho samotného vlastně zajímalo nedávno, kolik vydá energie během toho bubnování. A tak si na jednom koncertu dal na nohu krokoměr.
0: Aha.
1: Přišel na to, že za dvouhodinový koncert ušel 21 kilometrů.
0: Ty jo, pěkně.
1: A to jenom sední.
0: To by se ti líbilo taky, že jo?
1: No, ale tak jako líbilo, ale tohle z toho odbubnovat tak jako klovou dolů. No. Takže jako vidíte. I to hraní jako na nástroje vydá za profi sportovce. No.
0: No. Vy se klidně můžete také přidat do nějakých těch kilometrů a kilometrových pochodů. Jestli vám k tomu budou přát i hvězdy, tak to se nyní můžeme podívat společně s Milanem Gellnerem. Tady horoskop na pátek.
2: Pátek by měl být dnem docela příjemným. Na nebi je převaha poměrně silných hvězdných aspektů souladných vítaných, a menší množství aspektů nesouladných konfliktních. Ty nesouladné se budou týkat zejména vztahu milostných a vztahu mezi muži a ženami obecně. Co se týká jednotlivých znamení, tak vah by se měl držet štěstí. Vodnáři mají naději na snadné zisky či erotické zážitky a blíženci budou vynikat ve tvořivosti a vymýšlení nových projektů. A radci budou až extrémně citliví. Štíři mohou častěji podléhat svým emocím a ryby by měly zažívat až mystické stavy. Kozorohům se bude dařit ve všem, nač sáhnou. Býci by měli být ve svém chtění až úporní, pany budou své problémy řešit skrze nespochybnitelná fakta. Lvi mohou projevovat poněkud necitlivé jednání. Berani budou hýřit energií a střelci mohou svým nadšením strhávat ostatní. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: Studiová časomíra ukazuje, že přesně 6 hodin 21 minut a jak tak koukám dále do našeho plejáku, tak oko mé zří, že další muziku na rádiu Čas Rock obstará samotný princ temnoty Ozzy Osbourne.
1: No a to si člověče poslechni, že já jsem slyšel, v Americe mají otevírat nový strašidelný dům s názvem Ozzy Osbourne Prince of Darkness, takže jak můžeme asi tušit, o co půjde. Pod palcem to má společnost Universal Studios, ale ruku k dílu přiložila i Sharon Osbourne. A taky její syn Jack.
0: No, zrovna včera jsem o tom taky četl. Bude to součástí 35. ročníku festivalu Halloween Horror Nights a dokonce se ty strašáky otevřou rovnou dva. Jeden v Hollywoodu a druhý vyroste v Orlandu. Každý strašidelný dům ke všemu nabídne jiný program.
2: Ah, I see you've brought your strength. No matter, for even the strongest can be overpowered by the dark.
3: Let the madness begin!
2: Bow before Ozzy Osbourne, the Prince of Darkness.
1: Ono to celé bude inspirováno jak životem právě Ozzyho, tak vás to třeba i provede texty i vizuály z jeho 13 studiových alb. Takže k vidění budou i strašidelné kulisy z jeho rodného Birminghamu, povozíte se ve vlačku Crazy Train, anebo potkáte šíleného Madmana a dalších dalších atrakcí.
0: Hele, jako, co si budeme povídat, tak trošičku to možná zavání americkým kýčem a komercí. Na druhou stranu, třeba to bude stát za to. Ozzy by si to určitě zasloužil. Každopádně, pokud se tam na podzim někdo z vás, posluchačů Čas roku vydá, tak nám dejte vědět, jak jste si to tam užili.

0: toto je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
7: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlady.

0: Váš rok.
1: Máme pátek, víkend klepe na dveře, bude tady co bydub a... Přesně tak, ale ještě vydrž. Pro někoho ten víkend může být o něco veselější, jelikož ani dnes nechybí letní roková jízda, anebo dva lístky zadarmo pro někoho z vás.
2: Tím hlavním lákadlem pro dnešní den bude koncert kapely Blackstone Sherry. Tahleta partička zavítá 15. září do pražského klubu Meat Factory. No a vy určitě tuhletu skupinu znáte, třeba i z našeho vysílání, ale pro ty, kteří náhodou neví, tak mohu dodat, že se jedná o formaci, která se na hudební scéně vyskytuje už přes 25 let, přičemž jakožto domovský přístav uvádí Edmonton v americkém státě Kentucky.
1: No a právě tam taky byli uvedeni před 2 lety do takové síně slávy Kentucky Music Hall of Fame. Jinak tahle kapela je určitě úspěšná, protože předskakovali i třeba Guns N' Roses. No a nyní vydali nový EPčko Celebrate, které společně se svojí show přivezou právě zmíněné datum 15. září do Meat Factory.
2: Vy můžete být u toho, ke všemu zadáčo, stačí znát výherní větu. Její znění vám budeme i dneska postupně odhalovat a to první slovíčko zazní už za okamžik.
1: No ale nejprve muzika a tak co jiného si dát než právě Blackstone Sherry a tady máte jejich kousek Blind Man. Letní

0: Rock.
1: Tak to byla taková malá ochutnávka toho, co se 15. září bude dít v Meat Factory. Kapela Blackstone Sherry. No a vy aspoň nemusíte kupovat zajíce v pytli, jak se říká, protože jste slyšeli, jak tahle ta partička umí parádně hrát. No, vy vlastně nemusíte kupovat nic.
2: Nemusíte. Už víte, o co hraje, teď přichází ta důležitá část, a sice odkrytí prvního slovíčka dnešní věty. Takže
1: nebudem z toho dělat drahoty. Nebudem
2: z toho dělat žádné drahoty dneska.
1: Ani zítra.
2: Ne, prostě dneska.
1: Ano, dnešní věta začíná dneska. No a na pokračování si počkejte, protože další slovíčka určitě postupně budeme přihazovat.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
3: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
2: Letní roková jízda. Jedině na rádiu.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Tohle je australská hudební ikona Nick Cave, který zhruba před měsícem vystoupil společně se svou kapelou The Bad Seeds jakožto hlavní hvězda 10. ročníku festivalu Metronom Prague. A i když vlastně Nick neprožívá zrovna nejšťastnější období svého života, na jeho koncertě to nebylo vůbec znát. Naopak, podle ohlasů se jednalo o naprosto famózní show.
1: No je to prostě profík, který je zcela oddán svému řemeslu, kdybychom to tak měli říct. Ale ono se tu a tam může stát i na koncertech, že se to nesejde, že to nedopadne a třeba v minulosti nastaly mnohokrát problémy mezi členy. Komu se to událo právě? 31. července, tak to se mimochodem dozvíte v rámci kalendáře po 7. hodině. Ale zazní také třeba Muse.
0: Mezi 7. a 8. hodinou zazní také Evanescence.
1: A dáme si také kapelu Queenstrike.
0: O slovo se už hlásí ale Honza Gabelčík a to znamená, že si dáme čerstvý přehled zpráv a taky mrkneme na silnice, abychom zjistili, jak to aktuálně jezdí nebo drhne.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na Teta drogérii.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Vážná nehoda se řeší na Vyškovsku u obce Habrovany. Na výjezdu na Rousínov narazilo osobní auto do stromu, na místě jsou záchranáři. Nehoda nás potrápí taky na Hodonínsku, na trase Ratíškovice-Milotice, tady auto srazilo zvěř a nehoda se zvěří se stala taky na Břeclavsku u obce Velké Pavlovice na výjezdu na Němčičky.
3: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
4: Rádio Čas Rok. Zprávy.
2: Dobré páteční ráno, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Problémy můžou nastat i v dopravě a energetice.
5: Morava aktuálně.
2: Stavba luxusního hotelu v samotném centru Ostravy je zase o něco blíž. Obvod Slezská Ostrava už hledá investora pro pozemky na Seidlerově náměstí. A jak říká jeho mluvčí Sandra Štrejlová, vyhlásil proto veřejnou soutěž.
6: Analýza hotelového trhu ukázala, že zde chybí hotely vyšší kategorie a právě pozemky na Seidlerově nábřeží jsou pro takový projekt ideální. Nacházejí se v samotném centru města a jsou velmi dobře dopravně dostupné.
2: Zlínský kraj bude mít další zařízení pro předškoláky. S novým školním rokem zahájí provoz dětská skupina na Vršku v Hostišové. Zařízení s kapacitou až 24 dětí pomůže rozšířit možnosti péče o ty nejmenší v obci i okolí. Fotbalová asociace by dnes mohla představit nového reprezentačního kouče. Národní tým po Miroslavu Koupkovi nejspíš převezme Španěl Santi Denia. 52-letý kouč před 2 roky dovedl španělský olympijský tým ke zlatu. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
7: Honzo, díky za slovo. Já ještě přiložím předpověď počasí na dnešní den, který začal opravdu velmi vysokými teplotami. Ostatně na některých místech v Česku byla zaznamenána tropická noc. Také pátek bude slunečný a horký. Denní maxima by měla dokonce na některých místech dosáhnout 39 stupňů Celsia. Během odpoledne a večera však bude hlavně v Čechách přibývat oblačnosti a později se čekají především v severozápadní polovině území místy přehánky a bouřky.
8: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
4: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: 31. červenec, to je dnešní datum a vlastně dnešní kompletně program. Někdo má za sebou polovinu prázdnin v rámci, řekněme, koncertů, festivalů, někdo v rámci koupaček, někdo nebyl nikde a teprve na to čeká, ale my se můžeme podívat, co se odehrálo více v minulosti, právě 31. července.
1: Premiéru si v roce 1957 odbyl Ringo Starr, tehdy ovšem ještě pod svým původním jménem Richard Starkey. Jeho debut proběhl v legendárním londýnském klubu Cavern, kde si zahrál na bicí, a to společně s kapelou The Eddie Clayton Skiffle Group. Don't need to cry.
0: Naopak poměrně nepříjemný zážitek z koncertu v New Yorku měli v roce 1971 pánové z kapely The Who. Na jejich koncertce Bermo mocí za každou cenu, opravdu za každou cenu, chtěl dostat hodlivý fanoušek, jenže to byl zároveň také bývalý trestanec. A tak při cestě dovnitř, když se mu snažil zabránit člen ochranky, tak vytáhl nůž a bohužel toho člena ochranky smrtelně pobodal.
1: A ještě jeden koncert do třetice. Stal se rok 1980 a napětí mezi členy skupiny Eagles vyvrcholilo přímo během vystoupení na Long Beach, Kalifornii. Na pódiu se před zraky fanoušků do sebe pustili Glenn Frey a Don Henley. Naštěstí tedy pouze slovně. I proto se následující deska Eagles nahrávala tak, aby se oba dva kohouti nepotkali v jednom studiu.
0: Tolik tedy, co se stalo. Co se stane dál, to nevíme, nejsme jasnověci, ale vlastně víme, co se bude minimálně hrát v následujících minutách, protože to budou The Answer s písní New Horizon.

0: taková písnička na uklidnění.
1: A takový klídek, ano. Ale na druhou stranu, Bando, já si myslím, že každý z nás i z vás zná, co je to vedle sebe mít, řekněme, takového naštvaného nebo vytočeného člověka.
0: No, já bych o tom mohl vyprávět.
1: Jo?
0: Já bych řekl, že jednoho takového znám.
1: Hele, jako pozor, já jsem na holbě, a to teď myslím vážně, byl dokonce pochválen od jednoho pána, který mi řekl, že moje pozitivní nálada je nakažlivá.
0: Tedy? Jo, ano. Vlastně jo, a já jsem se hodně divil.
1: Ano, on mi to normálně řekl, že on, který ráno musí vstávat, tak já štvu s tím, jak jsem pozitivní. Takže bacha, jo?
0: Jo, nesplet se, no, nevím, no to je jedno. Ale každopádně všichni to známe, někdo tu a tam nemá svůj den, no a vy vlastně nevíte, jak se k takovému člověku chovat, jak s ním můžete nebo nemůžete komunikovat.
2: Dlouho nikdo se na tý bude. Dejte toho, kurva! Koukej, vysvěte mu ti tu kameru rozšvíhat.
0: Nicméně, do téhleté problematiky se vložil jistý Joe Navarro, bývalý što expert FBI pro verbální komunikaci, no a podělil se s veřejností o pravidla, jak takového naštvaného člověka uklidnit. No a my vybíráme některé z jeho rad.
1: Hele, tak neměli byste se mu dívat do očí, jo?
0: Tak.
1: Tož mi přijde jako s nějakou šelmou, jako, hlavně se nedívej do očí.
0: Jasně. Jo.
1: Neměli byste dotyčnému nebo dotyčné, protože rapl jsou i ženy, jako, neměli byste říkat, ať se uklidní.
0: To nikdy nepomáhá.
1: Ne, naopak to situaci je rozhodnější. Naopak dovolte vypustit emoce té osobě.
0: Jako, že do toho nemáš skákat.
1: Ano, prostě nech ho chce křičet, tak jako prostě...
0: Já nevím, jak to máš ty, ale já se někdy začnu jako smát.
1: Jo, tak...
0: Čímž samozřejmě ten doutnající ohýnek, plamínek ještě více rozfoukám
1: a
0: nastává velká fatra.
1: Ne, měl bys nechat ty emoce projít samozřejmě v rámci bezpečí, takže kdyby po tebe chtěl někdo něco házet, tak samozřejmě jako běž pryč. No. Hmm. Celkově o pár metrů byste měli podstoupit a třeba se taky vytočit bok. Prostě necháte mu jako, ono když točíš, zůstanete víc na blízku tomu člověku, tak ho to vydráží.
0: Mhm. Takže jo. Se postaví bokem,
1: no,
0: pak čtyři úkroky za dveře a jdu do hospody.
1: No a nebo třeba.
0: Počkám, až se doma situace uklidní. No, nemusí to být doma.
1: Tady máme další věc jako z toho článku. Neměli byste naopak taky začít křičet?
0: Jo.
1: Jo, ono jako, když budou křičet dva, tak to ničemu nepomůže.
0: Kdybych zrcadlil tu druhou stranu.
1: Ne, naopak jako mluvit tím klidným hlasem, jako víš, jo, tak se věřím.
0: Ale víš, co jsem zjistil?
1: Ano.
0: Že tím toho dotyčného ještě více naštveš.
1: Fakt?
0: No.
1: Tak já nevím. No.
0: Já se tady rozčiluju a ty jsi úplně v pohodě. Jak se dovoluješ?
1: Já teda musím říct, že... A hele, s věkem je to klidnější, jo? Hmm. Ale bylo období, kdy třeba mě fakt dokázalo vytočit, že spadlo jabko na zem. Takže jsem si chtěl říct, a to jabko spadlo. A já jsem v tu chvíli dokázal jako zničit půl světa prostě. No.
0: A včera, ale... a včera Tomáš doma se přiznal, že vylil olej, což je horší než jablko,
1: ano.
0: Že ano? A přišel do práce, no do práce, do rádia úplně vyklíněný.
1: No
0: svedlo to na manželku, že tam tu lahvinku
1: nechala. Ho otevřený. No. To bylo jasné.
0: Tím to uzavřel.
1: Ale ne, musím říct, že jako jsem trošku klidnější s tím věkem a hlavně, jelikož my jsme spolu už jako přes 20 let, aha, tak moje žena už ví jak na to, takže když se jako náhodou něco takového stane, ona je v klidu, ona nereaguje, ona si chodí, dělá si svoje a vůbec mě totálně mě ignoruje.
0: Přesně tak.
1: A víte co, je to to nejlepší, co může být.
0: Hmm.
1: Takže jako moje rada, místo experta z FBI, jako nechte toho člověka být, běžte pryč, běžte si zalít kytky, nebo klidně do té hospody běžte.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: chcete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.cz.
7: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
8: Radio Čas Rock.
9: Pravé rockové rádio.

Saurokeři, další díl pořadu Víkend je nachystaný a nás v něm čekají hned 4 velká jména. Jaká? Tak to se na Rádiu Čas rok dozvíte v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: Mnoho velkých domácích festivalů už má letošní ročník úspěšně za sebou, nicméně jeden významný hudební svátek nás teprve čeká. Už příští týden se otevřou pekelné brány Josefovské pevnosti a s nimi také festival Brutal Assault, který se koná na opravdu, řekněme, kouzelném místě pro metal jako stvořeném. Že jo? Pevnost, do které zavítáme také my dva pekelníci.
1: Jedeme,
0: určitě.
1: Zbalíme baťužek?
0: Já mám zbalený baťužek. Furt.
1: Jo? Dobře, ale ještě máme čas, jo? Ještě jako nemusíme vyrážet. I když, to já myslím, že bychom se tam neztratili, ale my si ten čas můžeme krátit i společně s posluchači během následujícího víkendu, protože ten bude věnován právě festivalu Brutal Assault. Takže si dáme některé kapely, ale v uvozovkách některé, protože jich tam bude kolem 160, no. Tady vyjde čas na nějakých 16, jestli počítám dobře. Ale festival Brutal Assault, to není jenom o muzice, naopak. Tenhle festival pomáhá.
0: Ano, protože už šestým rokem probíhá zároveň projekt Brutal Forest, během kterého dobrovolníci vysazují stromečky. Mimochodem, loni byla překonána hranice 12 000 vysázených dřevin. No a před pár dny Brutal Assault oznámil, že uzavřel na 3 roky partnerství s projektem Savage Lands, což je nezávislá mezinárodní nezisková organizace, která skupuje vlastně po celém světě nevyužité pozemky, na kterých vytváří třeba přírodní rezervace.
1: To jsou velmi velké plusové body pro tenhle festival, takže určitě skvělá zpráva. My celkově opravdu návštěvu tohle festivalu doporučujeme, protože, jak já vždycky říkám, každé místo festivalu, které je něčím originálním, tak je určitě dobré a tady to platí 2, 3, 5, 10 násob. Jinak tady mnoho interpretů z festivalu můžete pravidelně slýchávat také na stanici Čas Rok Natvrdo, kterou můžete ladit buď na play.cz a nebo na webovkách natvrdo.časrok.cz.
0: No a velké množství z nich zazní právě na rádiu Čas Rok také tento víkend, kdy se budeme festivalu Brutal Assault věnovat tady tomu více zevrubněji.
1: Ale vlastně jedna věc zazní i teď, protože jednou z letošních kapel z line-upu jsou Amorphis.
0: Tak by nám to.

0: dražší nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
1: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
3: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro. Budíček na rádiu Čas Rock.

0: To, co nám právě doznívá, tak to je kapela Mirador. Hodně zajímavý projekt, za kterým vlastně stojí, nebo který založil Jake Kiška z kapely Greta Van Fleet v roce 2024, takže čerstvá záležitost. A kdybych chtěl znít moderně, tak řeknu, že to má jako vibe a je to mega hustý.
1: Mm-hmm. To teda jo, to jsi to krásně označil.
0: Jsi nestratil mezi mladýma, co?
1: To určitě ne. No. Ostatně o tom slovníku některých mladých a vlastně dětí generace Z budeme hovořit v příští hodině, protože jsme narazili na některé výrazy, o kterých vlastně nevíme, co si máme myslet a co znamenají. A jestli nás to uráží, nebo jestli nás to jako těší, těžko říct. Určitě jste se s kým setkali také vy. Dáme o tom řeč, k tomu muzika, třeba v podání Papa Roach.
0: Zazní také Dio.
1: A českou hudební scénu zastoupí i formace Arakain.
0: Já nějak pořád zapomínám, že nade mnou tady nahoře je pavouk a čumí na mě pořád. Takový docela jako polovelký, tak já nevím.
1: Dneska tady máme docela zvěřinec.
0: To je pravda, no. Sežer ho, no, ona spí. Dobře.
1: Jo, mimochodem, kdybyste, vy to nevíte, ale máme tady ještě pejska tady od Tomáše, který tady s námi dneska moderuje, ale je potichu.
0: Dívej, jak je zlatá, je úplně, chrápe celou dobu.
1: No,
0: máme tady taky Honzu Kavalčíka.
1: Jsme další těch, velké zvíře.
0: Jsme u těch zvířátek, takže přepojíme vedle do redakce.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Bouračka nás potrápí na hlavním tahu z Opavy do Ostravy. U Velké Polomy narazilo osobní auto do svodidel. Vážná nehoda se řeší na Frýdecko-Místecku v Jablunkově na výjezdu na Bukovec ve směru na Polsko. Tady osobní auto srazilo cyklistu. A nehoda se řeší taky u obce Neslovice na Brněnsku na výjezdu na Rosice. Tady bourala dodávka s osobním autem. Jezdí se kyvadlově v jednom jízdním pruhu.
6: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
7: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré páteční ráno, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Po tropickém pátku přijdou bouřky. Do části Čech dorazí už dnes večer. O víkendu se podle televize LTV Plus rozšíří na většinu území a další vlna dorazí začátkem příštího týdne. Meteorologové zároveň varují před velmi vysokými teplotami.
8: Morava aktuálně.
5: V Opavě se bude lépe parkovat. Radnice od začátku srpna změní organizaci dopravy v centru města. Díky úpravám dopravního režimu vznikne přibližně 40 stání. Změní se taky pravidla placeného parkování. Nový úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi prošel testem. Proběhlo tu měření hluku, a to ve dne i v noci. A jak to dopadlo, ví mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
9: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
5: Fotbalisty Sparty čeká v dnešní předehrávce druhého kola první ligy Zlín. Budou chtít napravit úvodní porážku 1-3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno. Zároveň pro ně půjde o generálku na úterní první zápas třetího předkola ligy mistrů s Lyonem. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
10: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
11: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná Fixa. Chtěl bych Rádiu Čas Rock popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday Rádio Čas Rock. Happy birthday Rádio Čas Rock. Happy birthday Rádio Čas Rock. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: tak jsem měl před pár dny opět takový výživný rozhovor se svými dětmi, že bych se s nima jinak nebavil, jo, to jako pořád, ale tentokrát jsme se bavili o tom, jak se mi jako třeba smějou, když se snažím být in a používat jejich slovník. Mimochodem, všiml jsi, kolik mají zase nových výrazů?
1: Ty jako doma naštěstí moc ne, protože když to tak vemu objektivně, tak starší Filip se s náma baví jenom o jídle. Toho zajímá, co jsme koupili a co bude na jídle, na oběd.
0: Aha.
1: A mladší Kuba, tak ten zase chce řešit jenom fotbal. Takže tam je to jako v pohodě celkem.
0: No. Rozumíme, jasně.
1: Ale když si pustím třeba nějaký filmový podcast, kde mluví někteří ti mladší, tak s tím mám trošičku problém. No. Ne, že bych nerozuměl, ale spíš, že to vytáčí, ta jejich mluva jako v tom.
0: Kromě toho tedy, že podle mě každé druhé slovo je mega, nebo ho nahrazují anglickým výrazem, tak k tomu přidávají další slova, kterým vůbec nerozumí.

0: písnička, no. Jako je třeba Banger.
1: Banger. A to jsem někde slyšel, počkej, Banger to je něco, co je jakože skvělé, úžasné, ne? Nebo třeba jako chytlavé, kvalitní. Jo. Třeba jako viděl jsi včerejší zápas, jako byl Banger, jo.
0: Nebo nová písnička, to je totální Banger, že?
1: No.
0: Jo, no vidíš, jak jsi vzdělaný. Ale víš co, hele, kam se poděli smysluplné výrazy. Jako krásný, skvělý.
1: No.
0: Boží, to bylo boží slovo.
1: No. Ale my jsme tady vlastně vždycky říkali a možná naše generace to ještě používá, že jo? Že je něco dobré jak cip.
0: No, přesně.
1: Aspoň, kdyby to řekli takhle, že?
0: Rozumíš.
1: To je ani nepokárá, že mluvíš prostě, protože k tomu patří, ale... Ale jako ty jsi cute. Co to je?
0: No,
1: to
0: přesně.
1: To ne.
0: No. Takhle už mluví asi jenom boomři, že?
1: Já teď nevím, kde je boomr, já se v tom ztrácím trošku.
0: Aha.
1: Jo, já nevím, co jsem? Já jsem boomr?
0: No, asi jo, podle toho, že vedeme tenhle ten trapný dialog, tak asi jsme oba dva. Já žádného takového neznám tady. Ale poslouchej, mám tady ještě spoustu slovíček, kterým nerozumím. Mm-hmm. Klaky, což je takový něco, co se doprovází ještě takovým skisknutím palce a ukazováčku. Takové
1: no. Klapa.
0: Noho. To je taková, já jsem tomu říkal, takže je kachnička, víš, jak se smál děcka, ne, to je kachnička, to je klaky. Aha. Pak je třeba, říkají slej, gringovat, baler, tak bych mohl asi pokračovat dál a dál.
1: No, jak by řekl Roger Moore to ve filmu Smrtelnostná zbraň, na tohle už jsem trošku starý.
0: Jo, a nebo?
2: A já jsem tajtrlík, za první nevím, co to je, a za druhý mě to uráží. Dupič.
3: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

0: Postupnými kroky, možná i skoky, jsme se dostali až na samotný závěr července. Pro děti mám smutnou zprávu, půlka letních prázdnin je holoto za vámi a hlavně si tu druhou část léta užijte, jak nejlépe to půjde.
1: Tudíž dobrá zpráva pro všechny rodiče vlastně a můžeme to opakovat, polovina prázdniny za námi. Jo. 31. červenec pravidelně v tento den může uspořádat oslavu Ignác, který má svátek.

0: Ruku na srdce, kdo z nás, z nějakého Ignáce zná?
1: Ruku na srdce si dám, ale neznám.
0: Ano. Údajně dle statistik se jich u nás v Česku vyskytuje sotva 300.
1: Takže ohrožený druh. Mm-hmm. Co se týče významu, tak zde se jazykovědci přiklánějí k názoru, že jméno pochází z latiny a přiložit by se dalo jako ohnivý, rozlícený nebo rozpálený.
0: Druhá skupina lidí ale tvrdí, že by to mohlo znamenat také urozený či příbuzný.
1: No.
0: Ty jsi můj Ignác vlastně,
1: ano,
0: jo?
1: Babičko. No a na Slovensku, pokud by vás to zajímalo, tak to je opravdu pecka, protože tam to mají dneska stejně jako my, taky mají Ignáce. Vlastně
0: Slováci jsou taky naši Ignácové, jo?
1: Ano, taky jsou.
0: Způsobem,
1: ano, bratři a sestry.
0: No.
1: Tak jo, to bylo něco k tomu, co se děje v kalendáři. Ještě tady máme svátečky extra, ale k těm se dostaneme za chviličku. Nejdříve Gatecrasher a Deep Purple.
2: To je.
3: Dobrá, Vart, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchuťami 150 gramů již za 12,90. S Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň kusy funkčních vod magnezia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky VIPků. Více na mojehruska.cz.
7: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
8: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokový

pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Pokud byste si chtěli při pátku udělat nějakou oslavu, nestačí vám k tomu pátek a nejste ani Ignác a třeba nemáte ani narozeniny, tak bych mohl nabídnout nějaké svátky extra. Jedním z nich teda je také den avokáda, takové té super potraviny, která se dá použít nejen do pomazánek, ale jak jsem se dozvěděl, dokonce existuje i avokádový likér, tak si ho můžete třeba
1: je
0: nalít.
1: Jo. Jestli raději něco sladčího, můžeme sloužit, protože máme den malinových dortů.
2: Už ho cítím na jazyku. Děkuji ti za dort, Karle. Ano, Homere, někdo tu řekl dort.
0: Máme také den plavčíků.
1: Tohle počasí se to hodí, jakože. Chce se někde proběhnout na přehradu. A bacha na ty kameny, až poběžíte. Bolí. No a kdybyste se náhodou dostali z té vody i za pomocí plavčíků, tak můžete oslavit také ještě světový den jiných borců, rangerů.
0: No jo.
3: To vám neřekli, že u Texas Rangers vám to neprojde?
4: Vážně? No a kde jsou?
3: Sedí před vámi.
5: To jste tady jenom vy?
3: No, to stačí.
0: No jo, tak jinak to mohlo skončit, než pár třískanci, že jo?
3: A teď mě hezky poslouchejte. Máte právo zachovat mlčení.
4: A ty strčit si to někam!
3: Radši mlč, Billy Joe.
0: Přesně tak, radši mlč.
1: My radši budeme taky mlčet, aby jsme nedostali tady od nějakého rangera. Dáme si určitě další muziku.

0: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
5: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
4: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
5: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
6: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
7: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čas Rock.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rock vám přináší pravidelně lístky na vybrané akce, a to zcela zadarmo. I dnes to tak bude a my hrajeme o dva lupeny na Blackstone Sherry, koncert, který bude letos na podzim.
2: Mm-hmm. Mimochodem, jméno kapely nevzniklo žádnou hlubokou poetickou úvahou, nemá to žádný nějaký vedlejší význam. Když totiž pánové přemýšleli, jak se budou jmenovat, tak použili název levných ochucených doutníčků, které jim ležely na stole, se jmenovali Blackstone a byli právě z příchutí višně. A název byl na stole. Na světě samozřejmě.
1: No, se někdo mohl třeba jmenovat The Slivovice.
2: No.
1: By nevěděl.
2: No. Jo.
1: No, ale my se bavíme o Černých kameních třešních, kteří svou show přivezou 15. září do Meat Factory. No a jako support dorazí i další parádní kapela Ten Years. Takže vás čeká rovnou dvojité kombo zábavy.
2: Ano. No a v případě, že byste chtěli být u toho a ke všemu zadarmo, stačí znát znění výherní věty, kterou vám průběžně odhalujeme. První slovíčko už zaznělo a my máme tady před sebou ne doutníčky, ale to druhé slovo, kterým je jedeme.
1: Tak si to složte, dejte dohromady a hlavně polovinu máte za sebou.
2: Jedeme.
1: Ano, jedeme. My jedeme dál, tady je další muzika.

0: My jsme se s Tomášem na začátku hodiny bavili o nových slangových výrazech, které používají naše děti, chcete-li generace Z. A reagujete na to i vy, když nám posíláte zprávy k tomuto tématu. Velkým fenoménem je také pochopitelně 6-7. To jsme zapomněli zmínit, ale osobně si myslím, že ta éra 67 se pomalinku blíží do svého finiše.
1: Proto jsem rád, že jsem se tomu nikdy nesnažil věnovat detailně, co to znamená, protože já si myslím taky, že už to jde jako pryč. No. Máme tady i jednu zprávu, která přišla. Pánové, dobrý den do studia, velmi se bavím nad vaším tématem. Mám dvě dcery, 19 a 22, a nejlepší oslovení mezi nimi je ty vole kámo. To prostě nepochopíte. A když mi řeknou mami vejtuj, tak s tím už jsem mega v poho. Což vejtuj, asi správně, nebo vajtuj, od slova vejt, tedy čekej, je takhle jako, jo, vejtuj, vejtuj, vejtuj. Vy nemusíte vejtovat na šesti tak dlouho, co se týče další hudební nabídky. Mimochodem, tohle napsala Zuzka, tak moc děkujeme i za tenhle příspěvek. Klidně můžete psát dál, s Honzou to můžete taky probrat. Ten taky umí mluvit jako dnešní mladí.
0: Hodně, no.
1: No ale co se tedy týče muziky po 9. hodině, tak vězte, že zazní Steel Panther.
0: Budou i saxoni.
1: Z české muziky vybíráme alkohol.
0: Tak tomu, myslím, rozumí všichni.
1: Společná řeč. Nejprve ale Honza Gavelčík, dáme si i v tuto chvíli přehled zpráv a koukneme na dopravu, jak to jezdí či nejezdí.
2: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude
0: zdejší, všude
1: je fajn. Nehoda nás teď potrápí na hlavním tahu z Opavy do Ostravy. U Velké Polomy havarovalo osobní auto, narazilo do svodidel. Problémy jsou taky ve Frýdku Místku. Na hlavní třídě ve směru na Český Těšín. Na úrovni obchodního centra se srazilo nákladní auto s osobním. Vážná nehoda se řeší v Jablunkově na Frýdecko-Místecku na výjezdu na Bukovec. Osobní auto srazilo cyklistu. Velké problémy jsou u obce Neslovice na Brněnsku. Na výjezdu na Rosice bourala dodávka s osobním autem. Jezdí se v jednomístním pruhu Kyvadlově, provoz řídí policisté a problémy jsou taky u Kuřimy na Brněnsku, na výjezdu na Svitavy na hlavním tahu, tady stojí odstavené nákladní auto.
2: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
3: Radio Čas Rock.
1: Dobré páteční dopoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Nafta od minulého týdne prudce zdražila. Její cena se zvýšila o korunu 66 haléřů na průměrných 43 korun a 90 haléřů za liter. Cena nejprodávanějšího benzínu Natural 95 pak porostla o 29 haléřů na průměrných 42 korun a 33 haléřů za liter.
4: Morava aktuál.
1: Ochranu Krnova před velkou vodou má urychlit nová studie. Ta bude podkladem pro vznik protipovodňových opatření v povodí řeky Opavice. Dokument má navrhnout způsob zadržování vody v krajině a ochranu území kolem celého vodního toku. Město Luhačovice úspěšně dokončilo rozsáhlou rekonstrukci zahradní čtvrti. Investice za bezmála 23 milionů korun znamená pro místní konec rozkopaných ulic a mnohem příjemnější a bezpečnější bydlení. Více nám řekl starosta města Marian Ležák.
5: Sídliště ještě doplníme o dva altánky, které budou sloužit odpočinku ve stínu podél řeky. A na závěr dojde také k vyznačení nových parkovacích zón v rozšířených parkovacích plochách. Součástí úpravy veřejného prostoru jsou i nová odpadová hnízda, která celou lokalitu dále zútulní. Součástí rekonstrukce byla kompletní obnova komunikací, chodníků, parkovacích ploch i přístupových cest k bytovým domům.
1: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už zítra přivítají pražskou Slavii. Zítřejší zápas má na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích výkop v 17 hodin. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční, teď už dopoledne, s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
6: Honzo, díky, koukám na počasí a dívám se, jestli mi tady neblbne display, protože ty teploty mi to tady ukazuje až 39 stupňů, jako já. Hodně, tak s tím počítejte, dodržujte pitný režim, jinak bude jasno až polojasno, ale pozor, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině může místy také nebo jen výjimečně přijde přeháňky a oblačnost, tak s ním počítejte, z toho tepla se není čemu divit.
7: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
8: Vstávat a poslouchat Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Ondra z kapely Gatecrasher. Přejeme rádiu Čas rok všechno nejlepší k jeho 15. narozeninám a zůstaňte takhle skvělí minimálně dalších 15 let. Vidíme se na festivalech.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: 10 minut po 9. vám Beautiful Life popřála zpěvačka Doroty, no a my vám pěkné dopolko přejeme společně s Tomášem tady spoza mikrofonu na rádiu Čas Rock. No a než se přesuneme za další muzikou, máme tady seznam několika lidí, konkrétně tady dvou, kteří mají v rodném listě uvedeno dnešní datum jakožto den, kdy přišli na tento svět.
1: Jedním z těch dvou lidí je John William Lowry. Nicméně tohohle chlapíka budete znát spíše pod uměleckým pseudonymem John Five. Kytarista, který má za sebou dlouhé angažmá třeba u Davida Lee Rotha, potom samozřejmě nejvíce znám jako člen Marilyna Mansona, později se stal kytaristou dalšího bubáka Roba Zombieho, no a v poslední době oficiální člen kapely Motley Crue, a ke všemu tomu nezaostává ani na solové dráze.
0: No a já ještě přihodím jedno jméno a tím bude kanadská zpěvačka Elise Whiteglut. Tahle děva s modrými vlasy nejprve působila v metalcorové kapele The Agonist, ale v roce 2014 přišel výhodný transfer do Arch Enemy. Tu sice před nějakým časem opustila, ale nadále ji můžeme slyšet

0: Na monitoru tady přede mnou problikává číslice 9:20, to znamená, že máme 10 minut před 9:30, taky je pátek 31. července a to znamená, že před námi víkend a s ním také tip na to, kam můžete vyrazit.
1: Rokové tipy na rádiu Čas Rok.
2: No tak chystá se třeba letní fotbalový den Oceláři Třinec už tuto sobotu. Třineční hokejisté i letos vymění takhle v létě brusle za kopajdy a v tradičním utkání si to rozdají proti výběru fanoušků. V základní jedenáctce nebude chybět i členové A týmu, jako třeba Daniel Vožinílek, navrátivší se borec ze Švýcarska, Filipe Rochta, možná se objeví i Petr Sýkora, ale měl by dorazit určitě i třeba Matěj Kuběsa.
0: To samozřejmě nebude vše. Hlavním vrcholem dne bude prestižní souboj o penaltového krále Třinecka, který rozhodne o nejpřesnějších střelcích v regionu. Tahle akce se uskuteční v sobotu 1. srpna na hřišti Téje Oldřichovice.
2: Vstup je zdarma, všechno začíná v 10:15, takže klidně přijďte a klidně se i zúčastněte toho penaltového krále.
1: Rokové tipy rádia Čas Rok.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický.
6: Na co nedosáhnete, vyřešíme.
5: Více na službě Havlický.cz.
7: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
8: Zach Wild a jeho Black Label Society,
7: veselá parta Aylstorm
8: i Američané Savatage a Testament,
7: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle
7: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
9: Generále, máme pro vás špatnou zprávu. Ta pevnost, co je před námi, je podle všeho nedobytná. Zkoušeli jsme to zprava, zleva, vyslali jsme dovnitř zvěda. Vrátili nám ho s pomalovaným obličejem a tričkem s nápisem Cradle of Filth. Co máme dělat?
10: Bojíme. Připravte se na taktický ústup. Do toho Josefova vleze jen opravdový blázen.
11: Kdeže? Naopak, tam každý rok dorazí fanoušci parádní a ostré muziky. I letos tam proběhne další ročník festivalu Brutal Assault. A během soboty a neděle si představíme některé kapely, které vystoupí na 29. ročníku. Kouzelné místo ve vojenské pevnosti Josefov jich opět přivítá kolem 150. Víkend Brutal Assault.

0: je léto, doba, kdy se oslavy a různé akce konají asi ještě s větší kadencí než obvykle. No a tady Tomáš natrefil na zajímavý příběh, který se stal na Vsetínsku. Tam si představte, že probíhá oslava, která začala úplně nevinně, vládla dobrá atmosféra. Hosté se náramně bavili, ovšem pouze do okamžiku, kdy došlo pivo. Což bývá velmi často, řekněme si na rovinu, zlomový bod každého programu, každé oslavy. Ale paní, která měla tuhletu akci na povel, přišla s řešením, zavolala totiž do místní pizzerky, odkud si nechala dovést zásoby. Jenomže došlo k jistému nedorozumění, možná by se dalo říci ztraceno v překladu, protože všichni už byli jako nocně veselí, když to řeknu takhle kulantně.
1: Hele, jako hodně veselí a nevím, co bylo na straně pizzerky, no, ty si to vyložili po svém. Ale pojďme postupně, jako postupák. Ona, dotyčná paní, která to měla na starost, tak zvedla telefon a zavolala do té pizzerie s jasným požadavkem. Mm-hmm. Jednu sírovou pizzu a k tomu 50 dvanáctek.
0: Jasná švacka.
1: Rozumíme, asi byla žízeň, těli 50 vychlazených 12-stupňových piv. Jenže v té pizzerci se to vyložili po svém a oni totiž ve své nabídce pod číslem 12 mají pizzu Londýn. Nevím teda, co je na té pizze, ale stojí 209 korun. Takže, když si to dali jako dohromady, fajn, parta asi má hlad, tak jim přichystáme 50 pizz číslo 12. A tak se taky stalo, takže samozřejmě, že hosté čekali jako dlouho, kde je ten kurýr s těma pivama, co mu tak může trvat, trouba je malá, že jo. Takže kurýr nakonec přijel, jenže v tom autě nebylo 50 vychlazených piv, ale 50 krabic s pizzou. A jako bonus, samozřejmě kurýr přišel, dobrý den, mám, měl bych tady jednu pohledávku, 10 450 korun.
0: Wow. No celé se to řešilo samozřejmě po Valašsku, to znamená, že došlo na ostrá slova, následně i na strkanici, protože za pizzu nechtěl nikdo zaplatit, ke všemu, když neměli ani čím zapít, že jo, neměli žádné piva po ruce.
1: No, a nakonec to rozsekl jeden z hostů, kterému asi došlo, že to třeba, jako, že to stejně nevyřeší. Takže to zaplatil, těch 10 450 korun, myslím, že mu dal díčko ještě.
0: Pochybuju.
1: No a nakonec teda se to vyřešilo bez nutnosti příjezdu
0: tak
1: policie.
0: No. Se aspoň přežrali, no, když neožrali. No.
1: Donesli domů každý ještě. Zbyl mi kousek pizzy, nedáš si?
2: Nech si drobný, skunku. Udav se.
3: Hej, teď budu počítat do 10 a ty zatím hezky rychle vypadneš, ty jeden zbabilej drzej skunku. Koukej mazat, než z tebe nadělám ceník. Jeden, dva, tři.

0: týdne.
1: Na každém konci je krásné, že něco nového začíná. A nová kapitola čeká i Kissin' Dynamite. Hannes se loučí. A krásně. Nové album vyskočí do světa 18. září a tady je první ochutnávka. Nejde o tryznu, je to oslava muziky, další kapitoly, přátelství a života, který dokáže být pořádný rock'n'roll, ale má se žít a ne přežívat. Díky Hannesi. Kissin' Dynamite, Glory Days.
0: Rádio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Čas roku zazněla novinka tohoto týdne a my se s vámi začneme pomalinku s Tomášem loučit, ale já bych se ještě jednou vrátil k tomu, o čem jsme se bavili v této hodině. A byla řeč o tom, že slaví narozeniny Elisha White Glutz. A Tomáš přišel s takovou zajímavou otázkou, pomalu filozofickou.
1: Nasadil takovou jako otázku jednu, jo. Já vím, že ty si jako rád si dáš pivko, rád si dáš nezdravé jídlo, což jako je v pořádku. Ale kdyby za tebou přišla zrovna taková jako Elisha a řekla ti, Ivo, já s tebou klidně budu, ale nesmíš pít pivo a nesmíš jíst maso. Co bys udělal?
0: Jako, to je ten okamžik, kdy se možná dá použít to 6-7, jakože jsem na váškách, jo, trošičku na váhách. A každopádně, samozřejmě, pokud je to, hovoříme hypoteticky, jo, pokud pominu skutečnost, že jsem ženatý, tak i tak by to bylo těžké rozhodování, protože to jsou jako na jednu stranu krásná ženská a na druhou stranu dvě věci, bez kterých si taky nedokážu představit život. Maso, alkohol.
1: No,
0: tak nevím, no.
1: Tak třeba doma přijde ta otázka i tak? Jste chtěl jako...
0: Byli tam už párkrát náznaky.
1: Dobře. Co vy, ale na druhé straně přijímačů, vyměnili byste alkohol a maso za možnost být se svou obdivenou celebritou třeba?
0: Klidně dejte vědět, napište. Můžeme,
1: sami si položte tu otázku.
0: Můžete to rozebrat s Hanzem, který to tady po nás převezme. Od nás je to ale pro dnešek vše. My se uslyšíme zase v pondělí.
1: Neuslyšíme.
0: Já se uslyším, ty ne.
1: Já tady budu, ale počkej, já tady budu v neděli.
0: Ok, vlastně jo.
1: Já tady budu v neděli a jinak se potom možná s některými z vás uvidíme v Josefově.
0: Ano.
1: A potom někdy v tom dalším týdnu asi tady zase budeme všichni.
0: Každopádně rozloučíme se muzikou na vaše přání. Ozval se Zdeněk. Zdravím vás a celou rockovou bandu. Nešlo by prosím zahrát něco od Judasu, když mají ten koncert v Ostravě, kam se chystáme. A také zároveň to bude písnička pro mě k dnešním narozeninám. Díky moc. Tak Zdeňku, vinčujeme Alles Gute. Užij si v neděli parádní show v Ostravě, kde se zastaví teda Judasy.
1: Pozdrav, no Roba.
0: Pozdrav, Roba, pozvi ho na pivko.
1: A my se budeme těšit příště teda, no.
0: Tak jo, někdy.

0: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi! Rebelské léto je opět tady! Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Cas Rock. Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Čau, vespolé krokeři, pátek je v plném průdu, víkend před námi, sluníčko svítí, co víc si přát. Snad jen další porci muziky, kterou vám v těch následujících 5 hodinách bude do vašich hlav ládovat nejtěžší váhová kategorie naší party, Honza Prokeš. Tak se dodínám. Dynasty, o kterých hodíme pár slov, přidají se Bring Me The Horizon. A nebo Hardcore Superstar. K tomu Milan Gelnár se svými horoskopy, tak jako Honza Gavelčík se zprávami. Tak pojď, Sokolíku, je to tvoje a já vám přeju pěkné letní dopoledne.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumím.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
7: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
8: Nehoda se stala v Ostravě na Plzeňské ulici na hlavním tahu na Mošnov. Za Bělským lesem bourala 2 osobní auta. Problémy jsou taky ve Frýdku Místku. Na hlavní třídě u obchodního centra ve směru na Český Těšín bouralo nákladní auto s osobním. Dopravní problémy jsou taky ve Zlíně, v ulici Sokolské stojí odstavený autobus. Nehoda nás potrápí i v Olomouci, v ulici Velkomoravské. Tady bouralo osobní auto s nákladním. A stále jsou problémy v Jablunkově na Frýdecko-Místecku na výjezdu na Bukovec. Tady osobní auto srazilo cyklistu.
9: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
10: Rádio Čas Rock. Zprávy.
8: Dobré páteční dopoledne, rokeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Dnešek bude v Česku mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Problémy můžou nastat i v dopravě a energetice.
10: Morava aktuálně.
8: Stavba luxusního hotelu v samotném centru Ostravy je zase o něco blíž. Obvod Slezská Ostrava už hledá investora pro pozemky na Seidlerově náměstí. A jak říká jeho mluvčí Sandra Štrejlová, vyhlásil proto veřejnou soutěž.
11: Analýza hotelového trhu ukázala, že zde chybí hotely vyšší kategorie a právě pozemky na Seidlerově nábřeží jsou pro takový projekt ideální. Nacházejí se v samotném centru města a jsou velmi dobře dopravně dostupné.
8: Zlínský kraj bude mít další zařízení pro předškoláky. S novým školním rokem zahájí provoz dětská skupina na Vršku v Hostišové. Zařízení s kapacitou až 24 dětí pomůže rozšířit možnosti péče o ty nejmenší v obci i okolí. Fotbalisty Olomouci čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už tuto neděli přivítají hosty z Mladé Boleslavy. Nedělní zápas má na Andrově stadionu v Olomouci výkop v 15 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje páteční dopoledne, teď už s Hanzem Prokešem.
0: Tak Hanzi, díky za zprávy, no a je tady na rádiu Čas Rock předpověď počasí, která je na ten dnešek opět exkluzivní. Obloha plná sluníčka a teploměr, který má atakovat 36 stupňů ve stínu. Tak na sebe buďte, rokeři, opatrní a hlavně pitný režim.
12: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: My Chemical Romance, teď tady u nás na rádiu Čas Rock, do kterého neodmyslitelně patří taky Milan Gellner.
1: Pátek by měl být dnem docela příjemným. Na nebi je převaha poměrně silných hvězdných aspektů souladných vítaných a menší množství aspektů nesouladných konfliktních. Ty nesouladné se budou týkat zejména vztahu milostných a vztahu mezi muži a ženami obecně. Co se týká jednotlivých znamení, tak vah by se měl držet štěstí. Vodnáři mají naději na snadné zisky či erotické zážitky a blíženci budou vynikat ve tvořivosti a vymýšlení nových projektů. A radci budou až extrémně citliví. Štíři mohou častěji podléhat svým emocím a ryby by měly zažívat až mystické stavy. Kozorohům se bude dařit ve všem, nač sáhnou. Býci by měli být ve svém chtění až úporní, pany budou své problémy řešit skrze nespochybnitelná fakta. Lvi mohou projevovat poněkud necitlivé jednání. Berani budou hýřit energií a střelci mohou svým nadšením strhávat ostatní. Hvězdný pátek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

Dynastie, jedna z celé řady kapel, které se od 14. srpna objeví v Moravském Krumlově, kde se bude konat další ročník Rock Castle. Tato parta kolem Nelsona Molina by tam měla v tento den dostat prostor před 6:45 večer a jejich koncertní set má být dlouhý rovných 60 minut. No a co vy, rockeři, chystáte něco pro změnu třeba na tento víkend? Je toho dost, že jo, Ostrava v plamene, koncert Judasu, anebo jen tak budete doma vegetit, anebo si vyrazíte někam k vodě. No, je toho opravdu hodně. Můžete to hodit na náš WhatsApp, ať to taky můžeme poslat třeba dál, tu akcičku, která se u vás koná. No a já vám k tomu nabídnu Bring Me the Horizon anebo Whitesnake, do kterých se na rádiu Čas Rock pustíme za malou chvíli. Čas Rock. Čas Rock.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchuťami 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sýrů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
4: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
5: Roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
6: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
5: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.
7: Radio Čas Rock.
5: Pravé rokové rádio.

Tři minutky po půl jedenácté nám na rádiu Čas Rock dozněli Bring Me the Horizon a my se můžeme pustit do písničky na přání 725 331 155.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock, no a my si teď budeme hrát pěkně podle Maxe. Čau, Maxi. Haló, haló, jsi tam?
1: Haló, haló, čus, busi, pakus, tady si Max je tady.
0: Nazdar, nazdar, kamaráde, ty jsi na cestách někde?
1: Ano, paní matka mě vytáhla do, že je pátek, je třeba nakoupit. Říkám, ano, paní matko, jedeme nakoupit, provedu, přinesu, podržím, není problém.
0: Jo, co měli? Co měli?
1: Jo, v Kauflandu mě matka byla velice spokojená. Tak to je tam za 20, to je tam za 10 korun, tam je kytička, tam je to, tu si můžeš koupit trochu piva, no, všecko to zorganizovala za mě.
0: Hele, jak málo stačí ke štěstí, že jo? No, ale to
1: je...
0: Glory Hammer, komu?
1: Glory Hammer, samozřejmě, Angus. No, pošleme to, protože je to velice oblíbená skupina od Martinky, takže Martince do práce, pozdravíme Pačesa, ono teda na Vivuci jezdí ve Staryči, že? Romana Balíkara jsem zapil vždycky pozdravit, rozumíš tému, takže Romanovi Balíkarovi, celé rokové rodině, motak a spolu věru vašičatých kol, no a nebudem to zdržovat, všetkým včetně tebe za na hezký pátek slunečný.
0: Výborně, velké díky.
1: Pando a opatrně, žízeň jak cip.
0: A co chystáš na víkend?
1: No, tak na víkend, jsem ti to pravil, že bude to malé pivní setkání, zítra od 1 hodiny bude asi 6 mini pivovarů na hospodě, piv bude hodně na čepu, čili budeme celé odpoledne koštovat pivo.
0: Dobře,
1: to je taky plán.
0: Tak si to užijte, hlavně to přežijte. Měj se krásně, čau.
1: Čus.
0: Nazdar, nazdar, a mám tady ještě i SMSku. Máme pozdravit všechny kluky do Plzně, sice nepodepsáno, ale jo, od Honzy. Tak jo, takže zdravíme i tam a jsme rádi, že Rádio Čas Rock se poslouchá i v té Plzni.

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
4: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Čau, rokeři, další díl pořadu Víkend je nachystaný a nás v něm čekají hned 4 velká jména. Jaká? Tak to se na rádiu Čas rok dozvíte v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: No vida, tak jsme to zvládli, myslím tím tu naší dnešní první společnou hodinu a ta další taky bude stát. My si dáme Art of Anarchy, taky Green Day. A do třetice UFO. Mrkneme se na jednu chystanou akci a bude nás taky čekat pokračování naší letní rokové jízdy Rádia Čas Rock. To všechno po zprávách s Hanzem a já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude
0: zdejší,
1: všude je fajn.
2: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v ulici Karla Svobody. Probíhá tady vyšetřování nehody. Osobní auto se střetlo s motorkou. Dále buďte opatrní v ulici Michálkovice poblíž oblasti Slezská Ostrava. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Pozornost mějte i na dálnici D1 na sjezdu v oblasti Kývalka. Střetly se dva automobily. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Dobré páteční dopoledne, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Po tropickém pátku přijdou bouřky. Do části Čech dorazí už dnes večer. O víkendu se podle televize LTV Plus rozšíří na většinu území a další vlna dorazí začátkem příštího týdne. Meteorologové zároveň varují před velmi vysokými teplotami.
4: Morava aktuálně.
5: V Opavě se bude lépe parkovat. Radnice od začátku srpna změní organizaci dopravy v centru města. Díky úpravám dopravního režimu vznikne přibližně 40 stání. Změní se taky pravidla placeného parkování. Nový úsek dálnice D1 mezi Přerovem a Říkovicemi prošel testem. Proběhlo tu měření hluku, a to ve dne i v noci. A jak to dopadlo? Výmluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
6: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
5: Fotbalisty Karviné čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už dnes přivítají hosty s Vlašimi. Dnešní zápas má na městském stadionu v Karviné výkop v 18 hodin. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock. Pokračuje páteční dopoledne s Hanzem Prokešem.

Toto byla pozvánka na zítřejší 21. hodinu a 45. minutu. Ano, v tomto čase by měli totiž Korpiklány dostat prostor na festivalu Ostrava v plamenech, který v dolní oblasti Vítkovic odstartuje v pravé poledne. Jestli se tam chystáte, tak dejte třeba vidět, na kterou z těch 10 kapel, které se tam zítra ukážou, se těšíte nejvíc. Každopádně to opět bude hodně našlapaná akce, na kterou jsme všichni srdečně zváni. Tak jako k poslechu další muziky, se kterou mám na rádiu Čas rok nachystat, stane Chip Trick, kteří se nám už pomalu, ale jistě rozjíždějí. Tak jdeme na ně.

0: Čas Rock.
1: Ano, a letní roková jízda Rádia Čas Rock pro dnešek nabízí dvě vstupenky na koncert kapely Blackstone Sherry, který se bude v pražském Meet Factory konat 15. září. Podmínkou k tomu, abyste se těch lístků stali majiteli, je znát celou výherní větu, ze které zatím víme toto. Dneska jedeme. To je prozatím všechno. A jestli se chcete dozvědět pokračování, tak zůstaňte s rádiem Čas Rock, ze kterého se to co nevidět dozvíte. Já vám držím palce a přikládám další pecky, tentokrát v podání Green Day anebo Cranberries. Tak dobré dopoledne, vinčuju.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.cz.
0: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

0: Rádio Čas Rok nám doznívá jeden takový vzpomínkový kousek. No a my si teď budeme hrát podle Radima, kterého vítám veteru. Zdravím tě, čau.
1: Čau, Honzíku a rockeri.
0: Nazdar, nazdar, Radio. Tak, jak to dneska jde při tom pátku?
1: Super.
0: Fakt?
1: Jo, úplně luxus.
0: Paráda, co bude o víkendu se tvořit, co můžete?
1: No, půjdu do města různě, no, číst si budu.
0: Jasná věc. Takže dle uvážení. Co to horko, jak ti to dělá? Taky takové, taky trpíš?
1: No, musel jsem se vrátit do chládku, no.
0: Ano, hlavně opatrně, pro ty teploty opravdu stoupají
1: jo,
0: rekordy.
1: Jo, pít a to, no.
0: Tak, tak, rekordy padají, ale teď k muzice. Ty jsi vybral Courtney Love. Komu?
1: Pro všechny holky, kterým se Courtney, které Courtney Love ovlivnila, no.
0: Aha, ty jsi jeden z nich?
1: Taky, no.
0: Jasná věc, tak jo, velké díky za zavolání, pěkný víkend, měj se hezky, čau, díky.
1: Taky, čau, čau.

0: pandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá! 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
4: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.

0: Jsme malý výběr z toho, co na rádiu Čas rok zazní po zprávách. Ty už na zbytek dnešního dne přebírá Martin Fabík a já vám přeju dobrou chuť a fajn odpoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
8: Stále si dávejte pozor v Ostravě v ulici Karla Svobody. Probíhá tady vyšetřování nehody, osobní auto se střetlo s motorkou. Dále buďte opatrní na Olomoucku v oblasti Hodolany v ulici Tovární. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Pozornost mějte i ve Zlíně v centru v ulici Osvoboditelů. Tvoří se kolony kvůli nehodě dvou osobáků. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas rok. Zprávy.
8: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas rok a vítá vás u nich Martin Fabík. O rekvalifikační kurzy je menší zájem. Češi se místo změny profese častěji vzdělávají ve své současné práci. Nejvíce vyhledávají kurzy digitálních dovedností, cizích jazyků, moderních technologií nebo technických oborů. Úřad práce očekává, že počet přihlášek znovu vzroste na konci léta díky novým vzdělávacím programům.
9: Morava aktuálně.
8: Kopřivnice nabídne lepší podmínky pro aktivní pohyb. Ve sportovní hale základní školy Emila Zátopka totiž probíhá rozsáhlá oprava. Pokračuje mluvčí města Lucie Macháčková.
10: Součástí rekonstrukce je vybudování vlastního hygienického zázemí pro šatnu házenkářů. Sportovci tak již nebudou muset procházet přes posilovnu a saunu, což zlepší komfort uživatelů i organizaci provozu. Samostatné sprchy a sociální zařízení tedy budou nově k dispozici jak pro šatnu, tak pro regenerační zónu.
8: Stavební práce by měly být hotové do konce srpna. Ve Šternberku začala oprava chrámu Zvěstování Panny Marie. Dělníci postupně opraví přístupové schodiště, fasádu a prostor před kostelem. Rekonstrukce potrvá do poloviny roku 2028. Po jejím dokončení se veřejnosti poprvé otevře také vyhlídka v jedné z chrámových věží. Fotbalisté Slovácka nastoupí v sobotu proti Artisu Brno. Utkání šance ligy začne v 17 hodin na městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Pro oba týmy půjde o další zápas v nové sezóně nejvyšší české soutěže. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas rok. Příjemné.

0: bude hit, Cecilko, hit bude. Václavka řídící chladí do sopránu.
1: Jo, jo, já jen doplním, že tepoměr ukazuje 33 stupňů ve stínu. Tak to pokud možno vydržte a dobré odpoledne s rádiem Časrok.
2: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: Je tady poslední červencový den, rockerčata mají za sebou půlku letních prázdnin a představte si, že v tento den roku 1980 během koncertu kapely Eagles v Kalifornii vyvrcholil spor mezi Glennem Freyem a Donem Henleym. Pánové spolu odmítli být nejen na jednom pódiu, ale taky ve studiu. No, to se někdy tak stává. Je světový den rangerů, svátek slaví Ignác a pro změnu narozeniny, tak ty má dneska i Bolek Polívka. Tak všechno nejlepší nejen jemu, ale všem oslavencům a pojďme si společně s ním zazpomínat na jeden kultovní biják. Co říkáte?
1: Kde jsou ty naše sifony? Protože já si objednám sifony, nedostanu nic. A vy dostanete, že objednali jste si něco? Neobjednali, no. A ještě říká, že sifon dává ke kafe, takže já schválně kvůli sifonu si dávám kafe a vy dostanu sifon, nedostanu nic. Oni dostanu, takže kdo je tady potom hňup?
2: Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina.
1: Ty první světová skupino. To by se musel jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája. Chce zaplatit. Ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění. Špinavé, nechá, hotové, no. Vyřízené, no. Co tady plůž, jak nějaká lemra, čověče. Ty skupino. Jak přeinfané tady chodíš? Cigare.

Posloucháte Rádio Čas Rok, na kterém nás tak jako každý pátek čeká premiéra pořadu Víkend. My se tentokrát podíváme hned za čtveřicí slavných kapel. K tomu přihodíme jeden festiáček a to všechno od 19. hodiny. V televizi Rebel se to samé, včetně videoklipů, rozjede o hodinu později, takže jestli máte, přátelé, chuť se přidat, budeme jenom rádi. Pojďme dál, Airborne anebo Bon Jovi, to jsou pro změnu jména, které jsou v playlistu Rádia Čas Rok nachystána do těch následujících minut. Tak fajn poslech. Čas rok.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

čas rok jsme si dali Masterplan a my teď budeme hrát k 50. narozeninám, které dneska slaví náš kamarád a motorkář Pavel Hrbáče. Tak chlape, za celou partu motokopanin a naší rokovou bandu přejeme všechno nej a tady je skladba, na které ses taky osobně podílel. Sice ve videoklipu, ale ano.

0: rok. Čas rok.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
7: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
8: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
7: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
8: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
9: Generále, máme pro vás špatnou zprávu. Ta pevnost, co je před námi, je podle všeho nedobytná. Zkoušeli jsme to zprava, zleva, vyslali jsme dovnitř zvěda. Vrátili nám ho s pomalovaným obličejem a tričkem s nápisem Cradle of Filth. Co máme dělat?
10: Bojíme, připravte se na taktický ústup. Do toho Josefova vleze jen opravdový blázen.
11: Kdeže? Naopak, tam každý rok dorazí fanoušci parádní a ostré muziky. I letos tam proběhne další ročník festivalu Brutal Assault. A během soboty a neděle si představíme některé kapely, které vystoupí na 29. ročníku. Kouzelné místo ve vojenské pevnosti Josefov jich opět přivítá kolem 150. Víkend z Brutal Assault. Nejsme jen rád.

0: nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné

0: Na samém závěru této hodiny nám na rádiu Čas rok dozněla kapela Selen. No a v té další na rádiu Čas rok Doropeš, taky Kiss. A nebo Firehouse. S tou muzikou můžete určitě na Rádio Čas rok počítat, bude jí mnohem a mnohem víc. No, mrkneme se na to, co si pro vás Rádio Čas rok chystá na tento víkend a nebude chybět ani nějaká ta pozvánka. Tak, pěkné odpoledne.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Aktuálně si dávejte pozor, na Vsetínsku v obci Hovězí směr Janová stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Hodoníně v centru obce Čejkovice. Osobní auto se střetlo s nákladním. Je zde kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Pozornost mějte i na dálnici D1 v oblasti Holubic směrem z Brna. Kvůli poruše vozidla se můžete zdržet. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
8: Radio Čas rok. Zprávy.
6: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Po tropických vedrech dorazí do Česka bouřky. První se objeví už dnes večer hlavně v Čechách. V sobotu zasáhnou většinu území a místy mohou být i silné s vydatným deštěm. V neděli se počasí částečně uklidní, ale přeháňky úplně nezmizí. Na začátku příštího týdne se znovu výrazně oteplí a od západu budou opět přicházet bouřky.
9: Morava aktuálně.
6: Ostrava uspořádá v květnu roku 2027 mistrovství světa v parahokeji. Stane se vůbec prvním městem na planetě, které tento šampionát hostí už po čtvrté. V Ostravar aréně česká reprezentace vyzve silného soupeře z USA, Kanady nebo Číny. A těší se i náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
10: Za Moravskoslezský kraj jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat příštím roce tato unikátní událost, která pro Moravskoslezský kraj je velmi významná a samozřejmě vždycky to strhne i davy lidi, tak já věřím tomu, že to bude i v příštím roce taky tak.
6: Pro fanoušky bude u haly připravena velká zábavná fanzóna a slavnostní zahajovací show. Hostišové na Zlínsku otevřou novou dětskou skupinu. V září začne fungovat zařízení na vršku, které nabídne místo až pro 24 dětí. Zájem o službu už projevilo přibližně 15 rodin. Obec ale postupně počítá s využitím celé kapacity. Dětská skupina nabídne malým dětem bezpečné zázemí a rodičům pomůže lépe skloubit péči o děti s prací. O víkendu čekají fotbalisty Baníku Ostrava a Sigmy Olomouc další zápasy šance ligy. Baník v sobotu od 17 hodin přivítá na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích pražskou Slávii. Sigma Olomouc nastoupí v neděli od 15 hodin na Andrově stadionu proti FK Mladá Boleslav. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas rok, další za hodinu.

0: Odpolední vysílání Rádia Čas Rock je v plném proudu a pro změnu to víkendové, tak to bude patřit nadcházejícímu festivalu Brutal Assault, který v Josefově odstartuje už příští týden. V každé hodině si zahrajeme jednu z kapel, která se tam objeví a dáme řeč o této našlapané akci, na které se letos ukážou třeba Clawfinger, Coroner, Death Angel, Metal Church a celá řada dalších známých jmen. Takže jestli se tam, přátelé, chystáte a chcete mít přehled, co a jak, není nic jednoduššího, než o víkendu poslouchat naše vysílání, ve kterém to budete mít jako na stříbrném tácu.
1: Víkend Brutal Assault na rádiu Čas Rock.

0: Jestli si rokeři lámete hlavu, jak naložit se zítřejším dnem, tak bychom pro vás měli pozvánku do Oldřichovic, kde se bude konat letní fotbalový den s oceláři. No, jak už je z názvu jasné, že jo, hokejisti si to tentokrát proti výběru svých fanoušků rozdají na travnaté ploše, na které to začne v 10 hodin a 15 minut. Kromě skvělého klání nás tam taky čeká boj o nejlepšího penaltového střelce, který si může odnést 15 000 korun a v té dětské kategorii, tak to jsou ve hře stavebnice Lego. K tomu skvělé občerstvení a to všechno bez toho, aniž bychom museli u vstupu platit nějaké vstupné. No, nezní to lákavě, co říkáte? Tak jako další hudební nabídka Rádia Čas Rock, se kterou nás za chvíli potěší třeba Doropeš. Tak pěkné odpoledne.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na služby Havlický.cz.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
7: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Toto byla na rádiu Čas Rok partička, která si říká Back. No před námi jsou 6 AM, ale taky vaše hudební přání. 725 33 11 55.

0: 6 a.m., ty tady u nás na rádiu Čas Rock. V této skladbě se zpívalo o lidech a těch se asi hodně sejde na nadcházející akci. Je to tak, Romane? Zdravím tě, ahoj.
1: Zdravím tě, ahoj. Takže, jak to říkáš, no, více akcí nachystáno, ale bohužel se bude konat úplně něco jináčího než hudebního.
0: Ale to vůbec nevadí, ale koná se něco krásného. Co bude to dělat?
1: Jasně, budeme oslavovat první rok neteřní dcery, takže to bude taky velkolepé.
0: No tak to určitě ano, to určitě je fakt. Tak a ty si vybral teď Panoptiko, to bude komu?
1: No tak samozřejmě mojí krásně ženě do Organiky za ten nejbílý pultík, co tam má, ať má krásný den a už se na ní těším, že se to odpoledne užijeme.
0: A zítra startuje v kolik oslava?
1: Startuje to kolem 2 hodiny, takže v jednu vyjíždíme z Ostravy do Půlneka, za Půlneku se do Liši Kunčice, jak jsme se bavili, no, takže
0: tak bude. Takže taky přejeme všechno nejlepší. Jak se jmenuje ta drbotina?
1: Jmenuje se, ježiš, ty bálo, jsme zaskočili, ale úplně.
0: To je jedno, no, já jsem na to podobně. Dobrá, takže přejeme všechno nejlepší, užijte si to a popřejte ji i za nás, jo? Čau.
1: Určitě, tak ahoj.

0: Rádio. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Toto je...
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumím.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.

Čau, rokeři, další díl pořadu Víkend je nachystaný a nás v něm čekají hned 4 velká jména. Jaká? Tak to se na rádiu Čas rok dozvíte v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Tak jsme to stihli těsně před 14. hodinou.
1: Tak jsem vděčnej za tu šanci, že přijde.
0: No a těch dalších 60 minutách na rádiu Čas Rok Daniel Landa, taky Rob Zombie. A nebo ZZ Top. Pozvánka na jeden festiáček, který se tady u nás chystá už zítra, no a budeme pokračovat v letní rokové jízdě Rádia Čas Rok.

0: malíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Aktuálně si dávejte pozor v Bruntále,

0: My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
0: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Zájem o obytná auta a karavany roste. Lidé chtějí mít při cestování větší svobodu a své zázemí vždy po ruce. Před koupí je ale dobré zkontrolovat velikost vozu a potřebný řidičský průkaz. Odborníci radí první výlet vyzkoušet raději po Česku a teprve potom vyrazit do zahraničí.
2: Morava aktuálně.
0: U Bělského lesa otevřeli novou lezeckou stěnu. V Ostravě jihu vzniklo nové místo pro sport i odpočinek. Lidé tam najdou 10 metrů vysokou venkovní stěnu a lehátka pro relaxaci. Stěna je určená pro všechny, kteří mají vlastní vybavení a chtějí si vyzkoušet lezení venku. V Olomouckém kraji odstartuje v srpnu oblíbený rodinný festival Chutě kraje. To nejlepší z místní gastronomie nabídne akce 16. srpna v Šumperku, později v Jeseníku, Prostějově, Olomouci a Přerově. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
3: Chutě kraje nejsou jen o jídle, i když právě to bude v hlavní roli. Festival nabídne ochutnávky tradičních i moderních pokrmů z kvalitních místních surovin, prezentaci regionálních značek, farmářů, řemeslných výrobců a gastropodniků. Návštěvníci tak budou mít možnost poznat chuťový potenciál našeho kraje v celé jeho pestrosti. Kromě gastronomických zážitků bude připraven i bohatý doprovodný program.
0: Kromě ochutnávek, jídla a pití v parcích čeká na návštěvníky také hudba, kouzelníci nebo vaření před diváky. Ve Vyšším Brodě na Šumavě se po 20 letech uskuteční velký závod v orientačním běhu. Od 5. do 9. srpna tam dorazí nejlepší závodníci světa. Čeští sportovci chtějí navázat na úspěchy z posledního mistrovství. Tereza Rothýr tam získala zlatou medaili. Účastníky čekají náročné tratě v šumavských lesích. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemné odpoledne.
4: No tak s tím během bych to dneska nepřeháněl, protože aktuálně je tady u nás v Porubě 35 stupňů ve stínu. Jež.
1: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: System of Down. No, před námi je novinka týdne. Rádia Čas Rock tu vybírala naše Vrána, tak si dáme.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Na každém konci je krásné, že něco nového začíná. A nová kapitola čeká i Kiss and Dynamite. Hannes se loučí. A krásně. Nové album vyskočí do světa 18. září a tady je první ochutnávka. Nejde o tryznu, je to oslava muziky, další kapitoly, přátelství a života, který dokáže být pořádný rock'n'roll, ale má se žít a ne přežívat. Díky Hannesi. Kiss and Dynamite, Glory Days.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Tak a v rokových typech Rádia Čas Rock pro vás máme pozvánku na Ostravu v Plamenech, která se v dolní oblasti Vítkovic uskuteční už zítra. Start je tam naplánovaný na pravé poledne a můžeme se těšit na kapely jako Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Nightflight Orchestra a celou řadu dalších, kteří tam budou dovádět až do nedělní druhé hodiny raní. Ale dneska je pátek, dívám se na hodiny za 10 minut před půl třetí a na Rádiu Čas Rock budeme se taky dál věnovat muzice, se kterou mám nachystaného Micka Jaggera. Za chvíli je tady.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
3: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Zácky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou. Rádio Čas Rock. I

0: Čas rok.
1: A je to opět tady, letní roková jízda rádia Čas rok pokračuje směle dál. V ní se dneska hraje o dvě stupenky na koncert kapely Blackstone Sherry, který se bude 15. září konat v pražském Meat Factory. Tak zatím víme z té výherní věty, že jsou venku tyto dvě slova. Dneska jedeme. No, to je pěkné sice, ale kam, nebo proč, nebo co, tak to nikdo neví, že jo? A já doplním bez.
2: Keř na tři.
1: Bez. Jo, takže dneska jedeme bez. Jestli to bude podprsenky nebo čehokoliv jiného, to já nemůžu vědět. To už vám prozradí za malou chvíli, no, střídající. Kdo? Ne, dneska ne, vrána, dneska kikina. Tak mějte nastražené uši, ať vám to neuteče, protože i ta dnešní výhra opravdu stojí za to. Tak jo, před námi Daniel Landa, ale taky vaše hudební přání 725-33-1155.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.

0: A tu šanci si nenechal ujít ani Jirka, který se dovolal do studia Rádia Čas Rok jako první pro písničku na přání. Jsi tam, Jiříku, nebo jsi to ukončil? Podívejte se, on to položil. A proč to dělá takové? Proč to, tak to zkusím ještě jednou, teda jestli se mu to náhodou nepovede. Protože on volal poprvé a byl strašně nervózní z toho a rád, že se vůbec dovolal. Takže počkejte, ale si to vezme, Jiřík.
1: No, zdravím tě, Oldřiku, ale to není Jiřík.
0: To není Jiřík, to je někdo jiný, no to vůbec nevadí. Tak já pozdravím teda Jiříka a tobě, ať se dílo daří, měj se hezky. Takže Jiřík, vidíte to, takže Jiřík to zase se skolaboval někam jinam. No nic, každopádně, měl velkou radost toho, že právě teď vytáhl ven svoji motorku a po půl roce, no po tři čtvrtě roce jí snad nastartoval na první škup. Tak to se cení a chtěl poslat Harleje. Tak jo, já jsem nachystal písničku, která se k tomu, co venku panuje, opravdu hodí. Tak se mějte krásně, užijte si víkend, hlavně pitný režim, buďte na sebe opatrní a v pondělí. Čau.

0: nás rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
4: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.

Dardecká z vlny Rádia Čas Rok vás už v těchto chvílích krátce před 15. zdraví Kiki Střelcová. No, tak se opět vaříme, že? No ještě, že takové počasí jako nevládlo minulý týden na holbě. Drazí naši, není to fakt žádná prdel, dávejte na sebe pozor, i na své blízké, tak i na naše čtyřnohé kámoše a neblbněte jako s nějakým přepínáním sil. Pokud můžete, nějakou fyzickou zátěž korvenku odložte na víkend, kdy má být aspoň o fous líp, jo? Konkrétněji se mrkneme na počasí za chvíli, vy se hydratujte něčím příjemně vychlazeným, no a já vás budu osvěžovat následovně. Budu pro vás mít Deep Purple. Stejně tak se můžete těšit na Dogu.

0: Jo, prosím vás, co se týče toho osvěžování a ochlazování, i s tím o fafrně, jo? Já po našem Hanzovi vlezla do studia, přiletěla mi facka jak zprava, tak zleva. Ne, že by mi ji lištil náš Hanz, jo, to jako v žádném případě, ale 17 stupňů, jo, naklimatizováno. Takže vzhledem k tomu, že Střelcová asi 2 týdny zpátky měla díky klimatizacím antibiotika, tak jsem si to jako vypla a v průběhu odpoledne nevím, no, budu se snažit jako hýbat v nějakých normálních teplotních vlnách. Tak vám doporučuju to samé, no a teď už předávám slovo kolegovi Marťovi Fabíkovi.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Milenov směr od Olomouce. Stojí zde porouchané vozidlo, může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní poblíž centra v Dolní Bečvě. Stala se tady nehoda cyklisty. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pozornost mějte i na Blansku mezi oblasti Sebranice a Černá Hora. Havarovalo tady osobní auto. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
4: Radio Čas Rock. Zprávy.
2: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. O rekvalifikační kurzy je menší zájem. Češi se místo změny profese častěji vzdělávají ve své současné práci. Nejvíce vyhledávají kurzy digitálních dovedností, cizích jazyků, moderních technologií nebo technických oborů. Úřad práce očekává, že počet přihlášek znovu vzroste na konci léta díky novým vzdělávacím programům.
4: Morava aktuálně.
2: Kopřivnice nabídne lepší podmínky pro aktivní pohyb. Ve sportovní hale základní školy Emila Zátopka totiž probíhá rozsáhlá oprava. Pokračuje mluvčí města Lucie Macháčková.
5: Součástí rekonstrukce je vybudování vlastního hygienického zázemí pro šatnu házenkářů. Sportovci tak již nebudou muset procházet přes posilovnu a saunu, což zlepší komfort uživatelů i organizaci provozu. Samostatné sprchy a sociální zařízení tedy budou nově k dispozici jak pro šatnu, tak pro regenerační zónu.
2: Stavební práce by měly být hotové do konce srpna. Ve Šternberku začala oprava chrámu Zvěstování Panny Marie. Dělníci postupně opraví přístupové schodiště, fasádu a prostor před kostelem. Rekonstrukce potrvá do poloviny roku 2028. Po jejím dokončení se veřejnosti poprvé otevře také vyhlídka v jedné z chrámových věží. Fotbalisté Slovácka nastoupí v sobotu proti Artisu Brno. Utkání šance ligy začne v 17 hodin na městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Pro oba týmy půjde o další zápas v nové sezóně nejvyšší české soutěže. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Příjemné odpoledne.
6: Marťo, my děkujeme. No a přátelé, co vám ví?

0: bude hit, Cecilko, hit bude.
1: Hit byl, je a bude. Aktuálně, přátelé, máme mezi 33 až 37 stupni. Příšerné, opravdu dávejte si na sebe majzla, konkrétněji, jak to bude třeba s počasím o víkendu, na to mrkneme už za pár minut. Teď už příjemná muzika na osvěžení. Jako první Santa Cruz, fajn poslech.
2: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

0: slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

dětská partička Grog na čas roku, no nevím, jestli si teď jako tohoto typicky zimního nápoje někdo rád dopřeje v takovém vedru, ale poslechnete si je stopro rádi. No a když jsem tady jako před chvílí mluvila o drobném zlepšení, co se teplot během víkendu týče, tak s dnešními skoro už 37 ve stínu, jo, má být o víkendu jenom 31, to je krize, co? Že i Střelcová řekne, bude pouze 31 stupňů. No, teď budou přátelé kritické i noci, pač se rtutě teploměrů jako budou hýbat okolo 20, takže třeba podle mého gusta si úplně nevyvětráme, jo? Ale vidíme tu sklenici poloplnou, nikoli poloprázdnou, lepší jak drátem do oka, že? No, nicméně do nového měsíce, který nám začne už zítra, šílené, vkročíme spolu jasnou oblohou a odpoledne se pak nad naším územím mají začít prohánět bouřky, no a v neděli to bude to samé v bledě modrem, jen ty bouřky budou výjimečně. V těchto chvílích krátce po 15., jak už jsem na začátku říkala, máme mezi 33 až 37 stupni. No ale dám vám jedno blondinkovské doporučení, jo, pokud chcete vnímat tu venkovní teplotu, jakože není tak strašná, jeďte, přátelé, neklimatizovanou tramvají a pak vám bude venku hned připadat lépe. Dávejte na sebe, děcka majzla, fakt to není legrace, jak už jsem říkala, pokud nic dělat nemusíte, na všechno se vyprdněte, odložte to a dnes opravdu jen buďte a doplňujte pravidelně tekutiny. No a ode mě další osvěžení v podobě slíbených Deep Purple. Fajn poslech. Krásný rok. Krásný rok.

0: poslední červencový den, přátelé. Je to neskutečné, ale ano, opravdu, dneska máme pátek 31. července. Všichni dítka školou povinná mají polovinu prázdnin za sebou, oni už možná roní želví slzy. Rodičům, těm už svítá naděje. Nebojte, milí rodičové, už jenom 4 týdny a zase bude doma více klidu. No, nicméně, já doufám, že ta aktuálně probíhající vedra jakž takž nějak všichni zvládáte. Jak jsem říkala, opravdu na sebe buďte opatrní a jako nedělejte zbytečné věci, které vám neutečou. Ono to fakt nestojí za to. No a já vždycky říkám, že ze zvířat, jako bychom si my lidé mohli brát příklad. Protože oni jako naprosto perfektně dokážou poslouchat ty svoje tělíčka, jo? Co opravdu chtějí. Že mají hlad, tak se nají. Když mají žízeň, tak se nachlemptají, jo? Když jsou unavení, potřebují si odpočinout, tak si prostě lehnou a spí. Může být ráno, odpoledne, večer, kdykoliv. Je mi jasné, že lidé, že jo, mají nějaké povinnosti, ale když to aspoň trochu jde, tak zkuste taky ta těla poslouchat, jo? No a spoustu lidských tvorů to ale jako nedokáže, protože ještě, že jo, tam to musí a tohle pak taky a ještě tohle se k tomu přidá. No a pak tady jsou ty syndromy vyhoření a to nikdo z nás nechce takhle skončit. No, takže proto se tím zvířectvem inspirujme a nejen v tropických dnech. No ale jak konkrétně se některá zvířata jako teďka těch veder užívají a taky naopak, že třeba dbát opatrnosti při těch ochlazovacích hrátkách, tak o tom víc za chvíli, no ale ještě předtím Stratovarius. To bude příjemné severské osvěžení.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
5: Generále, máme pro vás špatnou zprávu. Ta pevnost, co je před námi, je podle všeho nedobytná. Zkoušeli jsme to zprava, zleva, vyslali jsme dovnitř zvěda. Vrátili nám ho s pomalovaným obličejem a tričkem s nápisem Cradle of Filth. Co máme dělat?
6: Bojíme, připravte se na taktický ústup. Do toho Josefova vleze jen opravdový blázen.
7: Kdeže? Naopak, tam každý rok dorazí fanoušci parádní a ostré muziky. I letos tam proběhne další ročník festivalu Brutal Assault. A během soboty a neděle si představíme některé kapely, které vystoupí na 29. ročníku. Kouzelné místo ve vojenské pevnosti Josefov jich opět přivítá kolem 150. Víkend z Brutal Assault. Nejsme jen rád.

0: Úžasný a svižný Stratovarius na vlnách Rádia Čas Rock, na které jsem teda já osobně pařila 2 roky zpátky na Ostravě v Plamenech. Loni jsem měla menší pauzičku, no a zítra se těším, přátelé, na ročník další. Už 12. takže kdo se chystáte pod vysoké pece na Ostravu v Plamenech, tak se tam vidíme. Moc se těším, no ale teďka zpátky k těm vedrům. Během vrcholení aktuálně jako probíhajících veder, teď ošetřovatelé pražské zoo dopřáli ledové osvěžení ledním medvědům. Jo? Těm do jejich medvědího příbytku navezli přes 2,5 tuny ledu, takže chlupači se jako mohli na ledě opravdu vyřádit a vyválet, kolik chtěli. No, nebo respektive, dokud se led nerozpustil. No tak to je k té inspiraci, jo, můžete si doma třeba ve vaně udělat taky takovou ledovou lázeň, pokud vannou pochopitelně oplýváte, jinak šup k sousedům. No ale na druhou stranu jedno takové upozornění, a nejen pro ty nejmenší, co se vody týče, ale i pro nás dospělé. Protože jednoho srnce z Pardubicka, jo, teďka jednu noc zlákal zahradní bazén, přátelé. On se chtěl boročisko osvěžit. Jo, nejenže jakmile došlo na to, že mu to stačilo a on se chtěl z bazénu dostat pryč, tak zjistil, že se z něj neumí dostat ven. No naštěstí srnečka v nouzi místní objevili včas a přijali mu na pomoc a hasiči. No a z toho nám plyne to, ať nepřeceňujeme svoje síly a zbytečně nechodíme naproti nějakému neštěstí při těch letních hrátkách. No a teď už další muzika a já vám přeju suprové páteční odpoledne, byť s velice tropickýma teplotama. Takže teď zase povinně všichni cucnout, strknout nějaké vody, limči nebo něčeho jiného příjemně osvěžujícího. A teď už Chris Rea, fajn poslech.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
3: Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Na rádiu Čas rok.

odpolední vysílání Rádia Čas Rok máme v plném proudu. Já posílám pozdravy do Bruntálu, odkud mi píše Kačka, že jsem chtěla říct kočka. Ježíš Maria, ano, která Kačenka mi totiž napsala, že mám jako dneska zvířátkový den. No, tak vidíte, jo, z Kačky jsem udělala kočku. No, takže ano, zjevně mám, no ale přátelé, teďka mi tady pobavila zpráva od Karlose, jo, píše: sorry, Kiki, jsi mladá holka a v každém vstupu řešíš počasí jak nějaká babka. Myslíš, že jsme tak blbí a nevíme, jak je venku. Jinak přeji hezký den. Po takové zprávě to je milé. A i když se potím v práci, tak raději v létě tohle než 18 stupňů. No tak Karlosi s kurvinem, my bychom asi kamoši nebyli, bo Střelcova by teda radši těch 18. A prosím tě, jo, já v žádném případě neříkám, že jste blbý, ale víš, jako ty určitě taky pracuješ, jo, a máš tam jako nějaké věci, které bys měl dodržovat nebo se podle nich řídit, víš, a my to tady tak v rádiu máme taky, že máme jako naše posluchače vždy obeznámit, jo, čas od času s těmi teplotami. A protože tyhle vedra jsou opravdu rekordní, tak já ještě jakožto moje maličkost si vás dovoluji jako upozorňovat, jo, vždycky tak nějak vás tahám za tu ručičku, že jo, abyste se nabumbali, jo, takže to je pro vaše dobro. No, nicméně, jsem se tady k tomu vyjádřila, ale máme tady, ježiš, ani nevím, kdo nám to píše, Vašek, Tomáš, Pepa, Zdepa, nevím, ale každopádně ahoj, prosím, zahrát pro kamaráda Toma písničku Špinavá záda a že vzkazují, že má pořádně makat. No, to kamarád Tom bude nadšený a asi brzo kamarádem nebude. Nicméně Špinavá záda tady jako v éteru bohužel nemáme, ale myslím si, že v těchto dne, horkých dnech je máme jako na sobě úplně všichni, jo. Nicméně, naši milí, tak já teďka, aby jako, když tady mluvím jako ta babka, jo, o tom počasí, tak snad nebudou dostatečně babkovští. Rammstein, du, rich, so, gut. Tak za chvilku, fajn poslech, všem, co se vaříte.

0: kolíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší,
1: všude je fajn. Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
4: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
5: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
6: Roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
4: Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
6: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Just Rock.

0: závěru 15. hodiny odpolední se nám na rádiu Časrok dostalo dalšího ochlazení z Finska, konkrétně z Helsinek od partičky Thunderstone. No a my v tom ochlazování budeme pokračovat i za po 16., která dorazí zhruba za nějakých 5 minut. Těšit se můžete na Free. No a protože už 7. neuvěřitelným týdnem svištíme naší letní rokovou jízdu, tak si ji mrkneme na zoubek více dopodrobna v příštích minutách. Budou taky Saxon. No a protože psal Kobra, kterému děkuji za milou zprávu a pozdravuju ho taktéž a rád by prej slyšel Dream Theater, no tak si dáme. Snad budete spokojeni všichni posluchači naladěni na našich rokových vlnách Rádia Časrok. Já jsem Kiki Střelcová, ta za chviličku už kolega Marťa Fabík. Mějte co nejklidnější páteční odpoledne.
1: Rádio Časrok. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Řidiči, stále buďte opatrní poblíž centra v Dolní Bečvě. Stala se tady nehoda cyklisty. Na místě jsou složky záchranného systému. Pozornost mějte ve Znojmě na silnici v oblasti Strachotic. Hoří tam louka. Na místě jsou příslušné složky. Pozornost mějte i na Blansku v ulici Náměstí Krále Jiřího. Stojí zde porouchané vozidlo. Očekávejte zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
1: Radio Čas Rok. Zprávy.
5: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Po tropických vedrech dorazí do Česka bouřky. První se objeví už dnes večer hlavně v Čechách. V sobotu zasáhnou většinu území a místy mohou být i silné s vydatným deštěm. V neděli se počasí částečně uklidní, ale přehánky úplně nezmizí. Na začátku příštího týdne se znovu výrazně oteplí a od západu budou opět přicházet bouřky.
7: Morava aktuálně.
5: Ostrava uspořádá v květnu roku 2027 mistrovství světa v parahokeji. Stane se vůbec prvním městem na planetě, které tento šampionát hostí už po čtvrté. V Ostravar aréně česká reprezentace vyzve silného soupeře z USA, Kanady nebo Číny. A těší se i náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková.
8: Za Moravskoslezský kraj jsem ráda, že se podařilo opět dostat parahokej sem do Ostravy a že ve spolupráci s městem Ostravou se bude opět pořádat v příštím roce tato unikátní událost, která pro Moravskoslezský kraj je velmi významná a samozřejmě vždycky to strhne i davy lidi, tak já věřím tomu, že to bude i v příštím roce taky tak.
5: Pro fanoušky bude u haly připravena velká zábavná fanzóna a slavnostní zahajovací show. Hostišové na Zlínsku otevřou novou dětskou skupinu. V září začne fungovat zařízení na vršku, které nabídne místo až pro 24 dětí. Zájem o službu už projevilo přibližně 15 rodin. Obec ale postupně počítá s využitím celé kapacity. Dětská skupina nabídne malým dětem bezpečné zázemí a rodičům pomůže lépe skloubit péči o děti s prací. Čeští plavci míří na mistrovství Evropy. V Paříži bude Česko zastupovat 24 závodníků. Mezi nimi bude i Barbora Sémanová, která už v minulosti získala několik evropských medailí. Na závodech se představí také další čeští plavci, kteří se pokusí uspět mezi nejlepšími v Evropě. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
6: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Rock.
1: Přátelé, letní roková jízda Rádia Čas Rock je plná skvělých výher o luxusní lístky na nadupané akce, koncerty, festiáky. No a kdo by náhodou ještě úplně nebyl zcela obeznámen s našimi soutěžními pravidly, tak vy musíte každý všední den poslouchat vysílání Rádia Čas Rock od rána až do odpoledních hodin, pozdních odpoledních, kdy společně od pátku, ne, od pondělka do pátku, skládáme výherní větu. A v případě, že se vám ji podaří zachytit komplet celou, tak vždy v odpoledním vysílání si zasoutěžíme o nějakou tu cenu, která je na každý den jiná. Vy se pak akorát musíte dovolat na naši studiovou linku Rádia Čas Rock s číslem 725331155 v daném pořadí a pokud se vám to splní, teda podaří, a vy jako budete znát celou výherní větu, no tak lístky budou vaše. Poslali jsme vás zadarmo na různé opravdu nadupané akce, třeba Mástry, na Ostravu v Plamenech, na Holbu Rock na grilu a kupa dalších. No a vy v těchto chvílích pro dnešek byste měli mít 3 ze 4 slov. My si to poslední čtvrté slovíčko samozřejmě doplníme v průběhu pátečního odpoledne. Stejně tak si zahrajeme dneska o lístky na koncert, který proběhne 15. září a půjde o vystoupení americké partičky Blackstone Sherry, které doprovodí 10 years. No, ušetříte zase několik pár krásných stovek, takže pokud jsou Blackstone Sherry vaši krevní skupinou, tak doporučuji poslouchat, protože jestliže jste dneska dosavadní slova nezachytili, tak já vám je v průběhu odpoledne připomenu. Tak buďte s náma.

0: Čas rok.
1: No a teď už na čas roku jedna pozvánka na první srpnový den, tedy na zítřek pro všechny, co milujete a fandíte třineckým ocelářům. No, ti zítra už po páté pořádají akci zvanou Letní fotbalový den. Ano, slyšíte dobře, nepřeřekla jsem se. Oceláři pro tentokrát vymění brusle a hokejky za fotbalový míč v už tradiční exhibici. No a vrcholem akce bude takzvaný penaltový král Třinecka. Tedy oblíbená soutěž jak pro děti, tak i pro dospělé, která rozhodne o nejpřesnějších střelcích regionu. Takže si pište, zítra 1. srpna na hřiště té je Oldřichovice a pozor, vstup je, přátelé, na akci zdarma. No a první výkop propukne v 10 hodin dopoledne a 15 minut k tomu.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. S Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Esence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň kusy funkčních vod magnezia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Ladíte páteční odpolední program Rádia Čas Rok, no a Tonda, ten chudák, píše, jako že prej to ochlazování přes éter moc jako nepomáhá, jo? No ale zase další posluchač píše, že bychom měli informovat, tak jak jsem tady mluvila, že jo, že člověk musí vidět tu sklenici poloplnou, nikoli poloprázdnou. Takže jako o tomhle tom aktuálně probíhajícím tropickém vedru, že máme mluvit, že je léto, je krásně, běžte k vodě na zmrzku a radujte se. A hovno, to je hnus, to se přátelé nedá, jako jo, člověk vyleze z domu a zase jako by mohl jít znova do sprchy. No nicméně, berte to hele, každý jak chcete, ať už si tyhle ty vedra užíváte, nebo naopak jako jste v takovém tom módu nastavení stejně jako já, že si říkáte, to přežiju, to zvládnu, vydržím cestu do radia, z radia domů zpátky a zase bude líp. No tak hlavně na sebe dávejte pozor, užívejte si léta a pokud byste tohleto téma chtěli probrat, jestli extrémní vedra jo či ne, tak můžete napsat nebo zavolat právě teď na číslo 725 331 155, protože kromě toho vedra, probrání vedra, vidíte, už se mi zavařuje mozek, jo, můžeme společně probrat taky náš hudební archiv Rádia Čas Rok a zvolit muziku dle vaší chuti. Tak dejte vědět, co vám aktuálně chybí v playlistu.
1: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na mega koncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Ladíte páteční odpolední vysílání Rádia Čas Rock. No a po Three Days Grace budeme vzpomínat na včerejší olomoucký koncert Jethro Tull. S kým? Halo, halo.
1: Ahoj, Kiki.
0: Čauky, Staníku, já tě zdravím. Stáňa měl to štěstí, že se mohl tohoto úžasného koncertu zúčastnit. Tak povídej, přeháněj, jak bylo.
1: Bylo to úžasný.
0: Jo, takže uži to na max.
1: Jo, uži to na max. Anderson byl, jak můj muž 70 let, tak co vyváděl, úžasný. Úžasná vzpomínka.
0: Tak to je super, že jsi to opravdu takhle užil. Prosím tě, já jsem tady vybrala song, který možná bude tím tvým, který jsi tady vzpomínal, ale vzhledem k mojí angličtině si ho netroufnu vyslovit, jo? Tak počkej, necháme si pomoct tady chytrou paní, hele.
2: Aqualand.
0: Aqualand. Jak jednoduché. No, tak hele, jo, počkej, ale to mám špatně napsané, no tak blondýna, že se zase nezapře. Počkej, Aqualung. Tak paní, ještě jednou a lépe, prosím vás. Ježíš, ty zase to nefunguje. Ne. No tak paní se mnou teda vydrbala. Ne, počkej, už.
2: Aqualung.
0: Aqualung. Může být?
1: Asi jo.
0: Ano, přátelé, to je krása toho živého vysílání, že? Aspoň vidíte, že to tady nemáme přednahrané. Nicméně, Staníku, co ty a vedra?
1: No, tak jsou tady skované pod střechu a občas skočím do bazénu.
0: No, tak to máš vymakané dobře. Prosím tě, a jaké jsou plány na 1. srpnový víkend, ještě v krátkosti prozrať?
1: No, tak zítra zase hrajeme. Pěkně. Večer. No, hrajeme ve Studnicích, tady to je okres Výškov. Nějaký hasičský akce, tak tam večer hrajem, ale nevím, jestli to přežijem, protože v takovém vedru to bude hrozně.
0: Synci, přežít musíte. Nic jiného vám nezbývá, zkrátka prostě, kdyby vám bylo napadnutí, řekněte, momentík, přátelé, my si potřebujeme dát pauzu. Vždyť je to lidské. Stáňu, já ti moc děkuju za zavolání. Ano. Přeju ti klidný víkend, hraní si užij a Jethro Tull posílám za chviličku. Měj
1: děkuji,
0: se krásně.
1: Kiki, ahoj. Děkuji, Kiki, ahoj.
3: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
6: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
5: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
8: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
9: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
8: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
9: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.
10: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: odpoledne trávíte s Radiem Časrok, taky mojí maličkostí Kiki Střelcovou. No a ať už si vedra užíváte či neužíváte, tak já věřím, že na jednom se shodneme i v příštích minutách všichni. Skvělá rocková a metalová muzika. Těšit se můžete na Bon Joviho. Chybět nebude ani Robert Plant. No a dáme si taky legendární Europe, kteří budou oslavovat s naším starším, moudřejším bráchou Rádiem Čas v listopadu 28. narozeniny. No a tady je krásně vidět to sousloví 100 lidí, 100 chutí. Charous ten poslal dokonce i obrazový materiál z bazénku, že prej chlazení úplně v pohodě, v ručce se drží pěkně v jedno orosené a jestli bychom pro ovlažení mohli pustit zimní královnu. Jo, prosím vás, nebojte se, jo, fotka je zcela nekontroverzní, Milan je na ní jenom vocamcať, pocamcať. No a píše taky Koblich, čau, pařím se v dílně a dělám si dom novou kuchyň. Tak mi prosím zahraj něco od Iron Maiden, ať to jde lépe od ruky. A to vedro, ať už jde do teplých krajin, možná rovnou do prdele. Už se těším, až bude leden a všichni si budou klepat na čelo, že chodím jediný v kraťasech jako normální člověk. Koblihu, ty se mi líbíš, ty jsi také takový svérázný člověk. No ale o tom to je, přátelé, že každý jsme specifičtí, každý něčím vynikáme a rozumím, hele, já bych taky radši leden než tohlensto. Sice pravda, nechodím v kraťaskách, chodím pěkně zababuchaná, ale naprosto ti rozumím. Takže přátelé, otužování či oteplování zdar, zůstaňte s námi na vlnách Rádia Časrok, ať už máte názor k aktuálním tropickým vedrům jakýkoliv. No a teď už kolega Martin Fabík.
1: Pravé léto s pravou rockovou muzikou na Rádiu Časrok.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Aktuálně si dávejte pozor na Olomoucku v oblasti Mohelnice, na silnici směrem do centra, stojí zde porouchané auto. Dále buďte opatrní v Brně v ulici Lidická, tramvaj se tam srazila s dodávkou, může hrozit zdržení. Pozornost mějte v Hodoníně na silnici směrem z Bohuslavic, osobní auto havarovalo do betonu, je zde kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a opět vás vítá Martin Fabík. Dovolená na čtyřech kolech láká stále více Čechů. Zájem o obytná auta a karavany roste. Lidé chtějí mít při cestování více svobody a své zázemí vždy po ruce. Předkoupí je ale dobré zkontrolovat velikost vozu a potřebný řidičský průkaz. Odborníci radí první výlet vyzkoušet raději po Česku a teprve potom vyrazit do zahraničí.
1: Morava aktuálně.
4: U Bělského lesa otevřeli novou lezeckou stěnu. V Ostravě jihu vzniklo nové místo pro sport i odpočinek. Lidé tam najdou 10 metrů vysokou venkovní stěnu a lehátka pro relaxaci. Stěna je určená pro všechny, kteří mají vlastní vybavení a chtějí si vyzkoušet lezení venku. V Olomouckém kraji odstartuje v srpnu oblíbený rodinný festival Chutě kraje. To nejlepší z místní gastronomie nabídne akce 16. srpna v Šumperku, později v Jeseníku, Prostějově, Olomouci a Přerově. Více nám řekla mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
5: Chutě kraje nejsou jen o jídle, i když právě to bude v hlavní roli. Festival nabídne ochutnávky tradičních i moderních pokrmů z kvalitních místních surovin, prezentaci regionálních značek, farmářů, řemeslných výrobců a gastropodniků. Návštěvníci tak budou mít možnost poznat chuťový potenciál našeho kraje v celé jeho pestrosti. Kromě gastronomických zážitků bude připraven i bohatý doprovodný program.
4: Kromě ochutnávek, jídla a pití v parcích čeká na návštěvníky také hudba, kouzelníci nebo vaření před diváky. Fotbalisté

0: Časrok, máme pátek 31. července, svátek slaví Ignácové, končí nám měsíc, zítra začíná nový, no a s těmi starými konci a novými začátky teď hezky naváže Vrána s novinkou 31. týdne letošního roku.
1: Radio Časrok, novinka týdne.
2: Na každém konci je krásné, že něco nového začíná. A nová kapitola čeká i Kiss and Dynamite. Hannes se loučí. A krásně. Nové album vyskočí do světa 18. září a tady je první ochutnávka. Nejde o tryznu, je to oslava muziky, další kapitoly, přátelství a života, který dokáže být pořádný rock'n'roll, ale má se žít a ne přežívat. Díky Hannesi. Kiss and Dynamite, Glory Days.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Psycho in my head na vlnách Rádia Čas Rock. No to by tak odpovídalo, já bych tomu ještě přidala ratatararata cirkus.
1: Letní rocková jízda Rádia Čas Rock.
0: No, ale přátelé, my tady nejsme, nebo já tady naštěstí, nejsem placená od toho, abych vám tady zpívala, to si myslím, že by Rádio Čas Rock velice brzo skončilo, ale v těchto chvílích jsem tady hlavně od toho, abych vám trošičku dopomohla k dnešním lístkům, které v rámci letní rokové jízdy rozdáváme na Blackstone Sherry a Ten Years, kteří dorazí do pražského Meat Factory v září. Takže pokud 15.9. nic nemáte, jo, třeba svatbu nebo něco jiného důležitého, tak se můžete zúčastnit v rámci dnešního soutěžení. No a dneska jedeme bez brzd. No, tak to snad jako jedeme takhle den co den, ale přesně takhle zní dnešní výherní věta v komplet své kráse. Dneska jedeme bez brzd. Pokud si tuhletu větu teďka poznačíte a já řeknu včil, tak si budete moci utkat v soutěžení o dva lístky na Blackstone Sherry a Ten Years. Ale teď to nebude. Teď si prvně poznačte tu větičku a nebojte, já vám dám včas vědět. Pojďme na další muziku, Rádia Čas Rock, chystají se slíbení Iron Maiden nebo taky Billy Talent. Fajn poslech.
1: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.cz.

Čau, rokeři, další díl pořadu Víkend je nachystaný a nás v něm čekají hned čtyři velká jména. Jaká? Tak to se na rádiu Čas rok dozvíte v 19 a v televizi Rebel o hodinu později.

0: No a my teď, přátelé, budeme vzpomínat na minulý týden. To je úplně neuvěřitelné, že je to týden, co jsme oslavili velkolepě, ty patnáctiny Rádia Čas Rock. Já nezapomenu, když jsem jako tady říkala ve studiu, že máme týden do holby, jo, pak už se to opravdu odpočítávalo na dny a teď už je týden po holbě. No tak nezbývá nám nic jiného, než čerpat ze zážitků, které jsme si z holby odnesli a těšit se na ročník další. No a píše titin, těžko říct, jak se to správně vyslovuje, nicméně, prej píše Hojda, úplně nejvíc, nejlepší rádio. Děkuji. Prosím, šlo by něco fajňáckého od Pretty Mates pro všechny, co si užívají teplíčka, i pro ty, kteří ho proklínají. Ale hlavně všem rockerům, rockerkám i rockerčatům. A vám do nejrádia. Díky. No, my děkujeme taktéž. Děkuji teda titiné, titiné, že si je vybral zrovna Pretty Mates. Já jsem s dovolením šáhla do pecky, kterou pánové odpalovali koncert na holbě Rock na grilu. Pravda, všichni jsme si všimli, že tam šlo o nějaké technické potíže, nicméně pánové se k tomu postavili naprosto bravurně, no a my teda teďka pojďme vzpomínat s peckou AVU. Ježiši Kriste, já a angličtina. Radši se do toho nepouštět, jdeme na to!
1: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Klasicky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: balíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Legendární John Bon Jovi se songem Legendary. Krátce po 6:45 na vlnách Rádia Čas Rock. No a já jsem se rozhodla to teďka tady trošičku rozdivočit a rozproudit vaši krev v žilách. Vzhledem k tomu, že po 18. bude patřit vysílání Rádia Čas Rock čistě jen a jen vás, no tak my bychom se teďka mohli dát to, na co spoustu z vás celé odpoledne čeká.
1: Letní roková jízda Rádia Čas Rock.
0: Dva lístky na zářijový koncert Blackstone Sherry a partičky Ten Years v pražském Meet Factory. Máte-li 15.9. roku 2026 čas a chtěli byste s kamošem, partnerkou, přítelkyní, přítelem vyrazit na tenhle ten koncert, no tak volejte právě nyní. Linku 725-33-1155. A pokud budete devátí v pořadí, lístky budou vaše. Ale nezapomeňte, musíte znát dnešní výherní větu. Držím palce.
1: Letní roková jízda. Jedeme v tom

0: Časrok.
1: Ladíte rádio Časrok, no a teďka krátce před 18. se to tady pokusíme rozdivočit. Řeknu vám, byly to teda nervy, 9. volající na telefonu a já už se ptám, kdo se dovolal, kdo měl to štěstí?
2: Petr, ahoj.
1: Ahoj, no kdo tam?
2: Petr, ahoj.
1: Peťo, já tě zdravím a vzhledem k tomu času, který nás trošičku tlačí, tak pojďme rovnou na to. Řekni mi, jaká je dnešní výherní věta v rámci letní rokové jízdy Rádia Časrok. Jsem zvědavá, co teda z tebe vypadne.
2: Dneska jedeme plné brzdy, nebo tak nějak.
1: Plné brzdy, jo. Synku, to jako, to úplně nedává smysl, že, když se tak nad tím jako češtinářsky zamyslíš, že?
2: Právě.
1: No, tak co myslíš, že by tam tak jako mohlo být? No?
2: Dneska jedeme na plné brzdy.
1: No, tak ty jsi mi to teďka vzal z úst, já jsem chtěla říct, že tohle jako bohužel není vončo, protože nezapomeň, že roková věta obsahuje pouze 4 slova a to už by bylo jako 5, na plné brzdy, jo, dneska jedeme na plné brzdy. Takže trošičku tam jako chce něco pozměnit, no tak co, dám ti ještě jednu šanci.
2: No, dneska jedeme... To brzdí, ano, asi, nejspíš.
1: No, správně.
2: A tam to třetí, dneska jedeme...
1: Tak pojď, ale už.
2: Nějaká malinká nápověď.
1: Tam člověče moc jako není co úplně napovědět. Takhle, hele, 3, 2, 1, pojď.
2: Dneska jedeme...
1: No pojď!
2: Brzdí, ne, teď, jako dneska jedeme...
1: Kamaráde, tak to bohužel. To ti fakt uznat nemůžu, protože už by to bylo opravdu hodně, hodně napovídání a ono to je celkem jako jasné. Takže já ti řeknu správné znění té věty, ale bohužel lístky nevyhraješ a dostane šanci v příští hodince někdo jiný. Věta zní následovně. Dneska jedeme bez brzd.
2: Jo, bezbrž.
1: Jak jednoduché. No, tak hele, nevěš hlavu, třeba to vyjde příště, každopádně díky za tvoji odvahu, že si to aspoň zkusil a měj se hezky, pěkný víkend, ahoj.
2: Čau.
1: No a přátelé, jak jste to mohli sami slyšet? Teďka nám teda letní roková jízda nevyšla, takže stále tady pro někoho z vás budu mít 2 lístky na Blackstone Sherry a kapela Ten Years. Tihleti vystoupí v pražském Meat Factory 15. září letošního roku. No, za chvilku už kolega Marťa Fabík a taky hodina zcela na vaše přání. Tak si k tomu ještě za chvilku řekneme víc.
0: Let's

0: No, jak už bylo řečeno před chviličkou, nám posluchač Peťa bohužel lístky nevyhrál. No, ale to pro někoho z vás znamená, že po 18. bude mít možnost si k ním někdo přijít. Já jsem vám tu větu ještě takhle krásně teďka naservírovala, čistě pod vaše frňáky, takže doufám, že teď už si ji všichni pořádně zapamatovali a stále bude platit 9. volající. Ale ještě ne, přátelé, já vám dám zavčas vědět, protože nám aktuálně odbíjí 18. hodina podvečerní, rychle pojďme mrknout na cesty, pak si dáme rychlé čerstvé zprávy, no a pak už bude 60-minutovka čistě na vaše přání, protože je tady začátek víkendu a s ním přichází hodina s názvem Rokeři sobě, kdy si vy budete hrát na přání podle sebe. 7253311155, to je to číslo, které můžete využít, ať už v SMS bráně, nebo na WhatsAppu, posílejte hlasovky, volejte a využít můžete i mail studio@casrock.cz. Kiki Střelcová vás zdraví z Časroku a přeju klidné páteční pozdní odpoledne, chcete-li podvečer.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuálně si dávejte pozor, na Zlínsku v Otrokovicích v ulici doktora Edvarda Beneše. Stala se tam havárie vodovodního potrubí. Dále buďte opatrní v Uherském Hradišti v obci Bojkovice v ulici Nádražní. Osobní auto havarovalo do plotu. Na místě je policie. Pozornost mějte i v obci Valtice na silnici poblíž Lednických rybníků. Osobní auto se zde střetlo s motorkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas Rok. Zprávy.
5: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok a vítá vás Martin Fabík. O rekvalifikační kurzy je menší zájem. Češi se místo změny profese častěji vzdělávají ve své současné práci. Nejvíce vyhledávají kurzy digitálních dovedností, cizích jazyků, moderních technologií nebo technických oborů. Úřad práce očekává, že počet přihlášek znovu vzroste na konci léta díky novým vzdělávacím programům.
7: Morava aktuálně.
5: Kopřivnice nabídne lepší podmínky pro aktivní pohyb. Ve sportovní hale základní školy Emila Zátopka totiž probíhá rozsáhlá oprava. Pokračuje mluvčí města Lucie Macháčková.
8: Součástí rekonstrukce je vybudování vlastního hygienického zázemí pro šatnu házenkářů. Sportovci tak již nebudou muset procházet přes posilovnu a saunu, což zlepší komfort uživatelů i organizaci provozu. Samostatné sprchy a sociální zařízení tedy budou nově k dispozici jak pro šatnu, tak pro regenerační zónu.
5: Stavební práce by měly být hotové do konce srpna. Ve Šternberku začala oprava chrámu Zvěstování Panny Marie. Dělníci postupně opraví přístupové schodiště, fasádu a prostor před kostelem. Rekonstrukce potrvá do poloviny roku 2028. Po jejím dokončení se veřejnosti poprvé otevře také vyhlídka v jedné z chrámových věží. Česká cyklistka Barbora Bukovská se stala juniorskou mistryní Evropy v shorttracku na horských kolech. Na šampionátu ve Švýcarsku ovládla krátký závod a dojela si pro první velký titul. Bukovská porazila domácí závodnici o 4 sekundy a navázala tak na své úspěchy z cyklokrosu, kde získala tituly mistryně světa i Evropy. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Příjemný podvečer.

No pěkně jsme odpálili tu 18. podvečerní na vlnách Rádia Čas Rock. No tak minulý týden touhle dobou jsme všichni skákali, pařili na holbě, sice ne na Harley, ale já jsem si říkala, že tohle bude takové skvělé rozproudění krve v žilách. No ale co se týče holby, tak na tu zavzpomínal taky náš polský posluchač Mario, který mi posílal naši společnou fotku, když jsme se na holbě zvěčnili. No a píše, že by jako rád písničku od jeho oblíbenců slovenské kapely Hoveda SK, kteří ho mimochodem čekají 7. srpna, protože za nimi vyráží na Slovensko. Jo a prej se těší na Toma Hypla, jo, takže ho zdraví. Tak jo, a prej zase za rok na holbě. To je krásné, my se budeme těšit. No, takže Hoveda SK jsou nachystaní a já tady mám ještě prosbu o škorpíky, protože píše Pavel z Vratimova, že tento týden slavili s manželkou 9. výročí svatby a manželka miluje škorpíky. Prej pískací, omlouvám se, název neznám. Pro všechny rockery a těm, co mají podobné výročí. No tak jo, tak já jdu hledat pískací a pro vás všechny Hoveda SK a pak teda pro vás, co něco slavíte, škorpíci.

0: milý Pavlíku z Vratimova, prosím tě, Wind of Change to je, jo, ta pískací, jenom aby si to zapamatoval. Přátelé, ale vy víte, že máte ještě ode mě něco slíbeno. A to slíbené jsou dva lístky na koncert Blackstone Sherry a Ten Years.
1: Letní roková jízda rádia Čas Rock.
0: Lupeny stále nebyly rozdány, jeden z vás to projel, tak já doufám v to, že teď už to bude lepší. Držím palce a pokud se dovoláte jako devátí v pořadí a řeknete mi správné znění dnešní páteční věty, lístky budou vaše. Mezitím už Alice in Chains.
1: Nastartuj léto naplno. Hlasitěji, drsněji, rokověji. Letní roková jízda rádia Čas Rock se blíží a letos to bude pořádný nářez. Velké ceny, pořádný rok a léto bez brzd. Letní roková jízda, jedině na rádiu Čas Rock.

0: Podcast Rock.
1: Já tajně doufám, že v těchto chvílích budeme úspěšnější na vlnách Rádia Čas Rok než zhruba před nějakou půl hodinkou, kdy znění dnešní věty nezaznělo ve správné podobě. No a tak já už se s nervama na drátě doslova ptám, kdo se mi dovolal aktuálně na linku Rádia Čas Rok.
2: Kiki, ahoj, zdraví Jirka Svítku.
1: Já tě zdravím, Jiříku. Tak čau, prosím čau. Tě, ty jsi mi prozradil, že ty si věty píšeš normálně poctivě na papírek. Je to
2: jasně,
1: pravda?
2: Starší kousek už jsem, sklerotický, takže musím, jak to chytnu, jak poslouchám rádio doma, tak jak to chytnu, napíšu, a protože víš, jak zapomněl bych už to taky.
1: Rozumím.
2: Leta se hlasí, bohužel, no. Tak.
1: Hele, jestli tě to uklidní, já myslím, že to není o věku. Mně ještě nebylo 30 a taky zapomínám.
2: Taky papírky doma?
1: Jo, ale bylo mi řečeno, že horší bude, až když nebudu vědět, kde jsem si ty papírky dala. Takže zatím jako se to ještě dá. Prosím tě, no tak povídej, co jsi teda pro dnešek zapamatoval.
2: Dobrý, takže papírek v ruce.
1: Drž a říkej, já jsem zvědavá.
2: A hlasím, že dneska pojedeme bez brzd.
1: Dneska pojedeme bez brzd, jo?
2: Čtyři slova.
1: Ano, normálně, já nevím, ta věta je dneska nějaká trošičku zašmodrchaná, protože slovo pojedeme, tam zbytečně je ta předpona po. Jo, tak to zkus ještě bez ní.
2: Dneska jedeme bez brzd.
1: Do prdele, to byly dneska nervy.
2: Kurník, hlavně, že mám něco tady načmaraného.
1: No ale dobrý, hele, to už jako nebylo tak mimo, jako před tou půl hodinkou. Prosím tě, dva lupeny na pražský koncert Blackstone Sherry jsou tvé.
2: Jo, děkovačka veliká.
1: No,
2: dobré.
1: Rádo se, já moc gratuluju. Víš, koho vezmeš sebou, nebo si to budeš ještě muset promyslet?
2: No, musím někoho vytáhnout, nějakýho kumpana, no, takže nenechám propadnout druhý lupen, nenechám.
1: Dobře,
2: určitě.
1: Vyber, no, to by byla opravdu škoda. No a přátelé, vy pro dnešek máte vybráno, ale nebojte, my si zase od letní rokové jízdy dáme o víkendu pěkně pauzičku, nabereme síly, vymyslíme vám věty nové, no a soutěžit budete zase moci v srpnu. Tobě gratuluju, Peťko.
2: Jo, díky, Kiki.
1: No a vydrž mi na drátě, ať si řekneme, kam lístky poputujou. No a já tady si ještě dovolím odbavit jedno přání od Lumíra, který by rád zalubenou žábu pro všechny posluchače a taky pro mě do studia. K té páteční pohodě na zahradu k chlazenému pivku. Tak užívejte.
0: Letní roková jízda. Jedeme v tom s tebou.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Generále, máme pro vás špatnou zprávu. Ta pevnost, co je před námi, je podle všeho nedobytná. Zkoušeli jsme to zprava, zleva, vyslali jsme dovnitř zvěda. Vrátili nám ho s pomalovaným obličejem a tričkem s nápisem Cradle of Filth. Co máme dělat?
1: Bojíme. Připravte se na taktický ústup. Do toho Josefova vleze jen opravdový blázen.
2: Kdeže? Naopak, tam každý rok dorazí fanoušci parádní a ostré muziky. I letos tam proběhne další ročník festivalu Brutal Assault. A během soboty a neděle si představíme některé kapely, které vystoupí na 29. ročníku. Kouzelné místo ve vojenské pevnosti Josefov jich opět přivítá kolem 150. Víkend z Brutal Assault. Nejsme jen rádi.

0: čas rok, prej pro mě do studia. Děkuju a všechny rockery, kdo mají tuhletu skupinu rádi. Tonda, no a pokud i vy si chcete nechat zahrát na přání dle sebe, tak máte ještě posledních pár chvil a možností toho využít. 725-331-155, ať už napíšete, zavoláte, nebo pošlete hlasovku. Můžete? No a teď už budeme vzpomínat na minulý týden. Kokot Minute, holba rok na grilu 2026 a píše Peťa, že by je chtěla poslat úplně všem, se kterými jsme u Stříbrného jezera na tuhletu partičku a nejen na tu hromadně pařili.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlazení.
3: Rádio Čas rok.
2: Pravé rokové rádio.

0: Rádia Čas Rok, mám tady teďka čerstvou zprávu od posluchače Mirka, že prej slaví dneska 65. Tak jestli mu můžeme pustit nějakou hezkou písničku. No tak já doufám, že tady teda hrajeme samé pěkné písničky. No a jedna z takových vydařených bude teďka na přání podle Romči, kterého mám na telefonu. Ahoj!
1: Ahoj, Kiki.
0: Tak prosím tě, ty seš jeden z těch, co ještě makají, kterým nezačal víkend, říkal si, že někde do 10, možná i později, tak čím to nakopnem? Povídej, přeháněj a jaké jsou plány na víkend?
1: Tak, nakopneme to Firing Dead Punch, Welcome to the Circus. A plány na víkend, bohužel, celé z prací.
0: Ajajajajajaj, to bude bolet.
1: No, bude.
0: Ty seš v té práci taky od nevidím do nevidím.
1: Ano.
0: Prosím tě, máš aspoň naplánovanou nějakou dovču?
1: No, momentálně ne.
0: Jezus Maria, synku, nepřeháněj to tolik, jo? Já vím, že chceš být nechutně bohatý, to chcem každý, ale zase jako za to zdraví to nestojí. Prosím tě, doufám, že ti je muzika, ten pracovní proces příjemný, díky za zavolání, měj se krásně, no a užívej měsíce srpna, který nás čeká. Měj se, ahoj.
1: Jo, taky ahoj.
0: No a já teda našemu posluchači Mirkovi, čerstvému 65-níkovi přeju všechno nejlepší z vln Rádia Čas Rok za celou naši partiu. No a já myslím, že ti Five Finger Dead Punch přijdou na slavení vhod.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Super dívkám a super ženám teď letěl tenhle song od Riman na vlnách Rádia Čas Rock od Pepína se vzkazem jeho ženušce, že prej si uvědomuje, že to s ním někdy není lehké, ale díky za to, že už to tolik let bok po boku společně zvládají. No to je krásné. Já vždycky říkám, že co se týče vztahu, tak by měli dostat metal jak ženy za to, že to vydrží s muži, tak i samozřejmě vy, pánové, za to, že snášíte ty naše hysterické výlevy. No, nicméně, moje působení tady dneska pomalu, ale jistě končí. Zatlačme slzy. Takže se pěkně rozvlníme v bocích, jo, rozjedeme to pravá, levá, pravá, levá. Rozproudíme krev v žilách, protože nám začíná co? Víkend, přátelé, je před náma 1. srpnový, v rámci kterého se budeme tady na vlnách Rádia Čas Rock po celou sobotu a neděli věnovat jednomu z nejbrutálnějších festiáků. U nás Brutal Assault se blíží, takže si řekneme během následujícího víkendu, na co se tam můžete těšit. No, případně o co přijdete, pokud tam nevyrážíte. No a já se na vás budu těšit zase zítra. Nezapomeňte, že zítra v Ostravě začíná 12. ročník Ostravy v plamenech, i tam se potkáme, střelcová se umí teleportovat, takže stíhám všechno. No a vám popřeju klidný zbytek pátečního dne, příjemné vstoupení do víkendu, opatrujte se a dávejte na sebe pozor. Kiki Střelcová se loučí. Čus!

Čau rokeři, je před námi další díl pořadu Víkend, ve kterém se hned v úvodu podíváme na další ročník plzeňského Metalfestu. Ten by se měl na tradičním místě konat od 11. do 13. června, kdy se na pódiu objeví takové hvězdy, jako třeba Edguy, Stratovarius, Arch Enemy a další skvělé kapely. Ale to není všechno, protože o den dříve tam dostanou prostor legendární Halloween, kteří tam odehrají svůj plně hodnotný koncertní set. Vstupenky za necelé 3 litry jsou už předprodeji, takže jestli za ně chcete dát zaručeně nejnižší cenu, máte právě teď možnost. Twilight of the Gods.

Halloween, co by otvírá k dnešního dílu pořadu Víkend, a my budeme pokračovat s Kingem Diamondem, od kterého přichází opravdu nečekaná zpráva, a to, že se po více než 40 letech rozděluje společná hudební cesta s kytaristou Andy Larockem. Co zatím opravdu je, se přesně neví, ale samozřejmě koluje celá řada spekulací, co je ale jisté, že Diamantový král si za něho našel opravdu plně hodnotnou náhradu. To je samotný Gus G, se kterým plně zkouší, ale taky se zapojil do tvoření nového alba, kterého se snad fanoušci brzy dočkají.

Televize Rebel společně s rádiem Čas Rok vám každý týden přináší pořad Víkend, ve kterém teď dostane prostor švédská sebranka Ghost. Ta se na konci letních prázdnin objeví na filmových plátnech, a to na záběrech, které byly pořízeny během jejich dvou koncertů v Mexiku. Termíny promítání této skvělé, skoro dvouhodinové show jsou stanoveny od 26. do 29. srpna a budou k mání od Prahy přes Pardubice, Vyškov, Vsetín, Ostravu, Zlín a další města naší české vlasti.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sýrů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na moje hruska.cz.

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

Tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Je

0: Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer a nebo dobrou noc přejeme všem, kteří si nás právě nyní pustili na televizi Rebel a nebo na rádiu Čas Rock.
1: Tak dobrou noc snad zatím ještě ne, protože startuje další díl pořadu Rebelský bar. Tím vás stejně jako obvykle budeme provázet my dva, čili Ivo a Tom.
0: Dneska se to bude u nás na baru točit kolem fotbalu. Ačkoliv mistrovství světa před nějakou dobou už skončilo, napadlo nás, že bychom si mohli dát pár skladeb, které s Kopanou nějakým způsobem souvisí.
1: No tak mezi ně patří třeba písnička Together Stronger od Manic Street Preachers, která se stala oficiální hymnou Walesu pro rok 2016.
0: Tehdy vznikla na podporu historicky první účasti této země na evropském šampionátu.
1: A fungovala více než dobře. Velšané tehdy senzačně dokráčeli až do semifinále.
2: Chris Coleman's men have freed Welsh football from the shackles of this.

0: Dnešní díl rebelského baru se nese v duchu fotbalu. No a tímto sportem doslova žije kapela Iron Maiden.
1: V roce 1998 kapela dokonce sestavila vlastní fotbalový tým z muzikantů a profíků. A Maiden FC v čele s baskytaristou Stevenem Harrisem často hraje charitativní zápasy po celém světě dodnes.
0: Ostatně před pár lety došlo i na památný duel v Praze proti legendám SK Slavia. Tehdy Steve odehrál celý zápas a výrazně přispěl k výhře 10-6.
1: No, Steve Harris je absolutní srdcař a hlavně fanatický fanoušek West Ham United, což dokazuje i logo klubu na jeho baskytaře. V mládí za West Ham dokonce nějakou dobu hrál v mládežnické akademii.
0: Není proto divu, že mají Maidni s klubem oficiální merchandising, kolekci dresů Die With Your Boots On. If you're gonna die.

0: Z britských ostrovů se přesuneme nyní za evropským fotbalem. Konkrétně zamíříme do Německa.
1: Mezi tamní kapely, které se netají svou posedlostí k nějakému manšaftu, jsou Die Totenhosen.
0: Jo, tahle kapela dlouhodobě sympatizovala se svým domovským klubem Fortuna Düsseldorf. Paradoxně je ovšem jejich nejznámější fotbalový flák provokativní hymna Bayern.
1: Písnička je v podstatě ironický protest song namířený proti fotbalovému velkoklubu FC Bayern Mnichov, ve kterém kritizují, že si Bayern kupoval nejlepší hráče z celého Německa, čímž dělal z Bundesligy vlastně nudnou záležitost.
0: Něco mi to připomíná. Není to ale jediný song s touto tématikou. Dalším obrovským fotbalovým hitem je od nich stadionová halekačka Tage wie diese.

0: Sledujete a posloucháte fotbalový speciál Rebelského baru, ve kterém se přesouváme za další kapelou, která je nějakým způsobem spojena s tímto sportem.
1: A tentokrát se vydáme přes velkou louži, odkud pochází trio Beekeeper. Ti v roce 2022 u příležitosti mistrovství světa v Kataru vydali čtyřskladbové EPčko Grope of Death.
0: Americký národní tým se tehdy ocitl v ostře sledované skupině B s Anglií, Iránem a Walesem. Téhle skupině se tedy přezdívalo skupina smrti.
1: Skupina Beekeeper se rozhodla tuhle sportovní horečku tak trošičku odlehčit a vzali si na paškály jak fotbalovou kulturu, tak třeba zimní termín šampionátu i anglicko-americkou fotbalovou rivalitu.
0: Tady je jejich svižná trash metalová sypačka The Cup Is Not Coming Home.

0: V rámci rebelského baru už jsme navštívili několik fotbalových velmocí a další. Tak ta je teď na řadě.
1: Pro Euro 2020 vznikl na objednávku magazínu Sweden Rock takový all-star projekt. V něm se potkali členové kapel Soilwork, Europe, Candlemass nebo King Diamond a dalších.
0: Výsledný počin měl jasný cíl. Dodat švédské reprezentaci sílu na cestě turnajem.
1: No a jak to vlastně tenkrát pro Švedy dopadlo?
0: No, žádný velký výsledek z toho nebyl. Pokud si dobře pamatuju, tak vypadli už v osmifinále.
1: Tak si pojďme nyní alespoň poslechnout zmiňovanou kooperaci švédské metalové smetánky. Wayne's

0: Na závěr dnešního fotbalového baru si dáme ještě jeden tematický song, který mají na svědomí italští králové parodického heavy metalu Man Over of Steel.
1: Ti zavzpomínali na nešťastný rok 1994, kdy ve finále mistrovství světa ve Spojených státech prohrála Itálie na penalty s Brazílií.
0: Pro Itálii to byla hořká pilulka, hlavně poté, co Roberto Baggio přestřelil bránu.
1: No a právě skladba s názvem Pasadena 1994 tuhle bitvu připomíná. A když říkám bitvu, tak to myslím vážně.
0: Jo, celý song je totiž napsaný ve stylu Sabatonu, takže toto fotbalové utkání vykresluje jako totální krvavou válečnou bitvu.
1: Ke všemu se zde jako host ukázal samotný zpěvák kapely Sabaton Joachim Brodén.
0: Muzika je tedy nachystaná a tímto posledním fotbalovým flákem se s vámi pro dnešek rozloučíme.
1: Přejeme vám příjemný zbytek dne a těšíme se zase příště na viděnou a naslyšenou.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: Generále, máme pro vás špatnou zprávu. Ta pevnost, co je před námi, je podle všeho nedobytná. Zkoušeli jsme to zprava, zleva, vyslali jsme dovnitř zvěda. Vrátili nám ho s pomalovaným obličejem a tričkem s nápisem Cradle of Filth. Co máme dělat?
1: Bojíme. Připravte se na taktický ústup. Do toho Josefova vleze jen opravdový blázen.
2: Ale kdeže? Naopak tam každý rok dorazí fanoušci parádní a ostré muziky. I letos tam proběhne další ročník festivalu Brutal Assault. A během soboty a neděle si představíme některé kapely, které vystoupí na 29. ročníku. Kouzelný

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit ne-

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele úctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Ahoj všem! Na svém pravidelném startu je další díl Metalmanie. A to znamená, že na svém místě je taky moje maličkost. Já jsem David Zbavitel a všechny vás zdravím. A taky samozřejmě vítám. Dneska si dáme ženy v čele rockových a metalových kapel. Existuje řada různých top 10, top 5, top 9 a podobných žebříčků, které se vyskytují, kdykoliv třeba na mobilu zapnete data a připojíte se na nějaký ten internetový server. Našel jsem jeden svého času americký, který vybral desítku s podle nich zajímavým projevem. Některé jsou notoricky známé, některé ne, takže já z toho udělám dneska takový malý výtah. Začali jsme kapelou Hailstorm, v čele charismatická Lizzie, která založila kapelu se svým bráchou. Formace má za sebou, ale i před sebou, myslím si, že stále bohatou kariéru. My jsme sáhli na album The Strange Case Of a kapela je velmi kladně hodnocena, ať už Grammy nebo v žebříčcích, tím mám na mysli ty, které se považují za prestižní. Tak, to byl start pořadu Metalmania a my jedeme dál.

ladíte vlny rádia Čas Rock, sledujete televizi Rebel, sledujete Metalmány, ta je v plném proudu a já jsem vám jako druhou nabídl formaci Flyleaf. Kapela, která vznikla na přelomu milénia. Je nutno podotknout, že aktuálně nejsou aktivní. Na začátku jsem mluvil o žebříčku výborných ženských hlasů a jedním z nich je právě i dáma, která se objevila v téhle kapele. Lacey Sturm okupovala tuhle kapelu v letech 2000 až 2012. Dáma, která se po působení ve Flyleaf vrhla na solovou dráhu a k tomu, jak to bývá zvykem, se přidala jako host na nejrůznějších hudebních projektech. Za všechny zmíním spolupráci s kapelou Apokalyptika nebo s dalším slavným jménem, kterým byla kytaristka Elise Coopera, Orianty Panagaris. Před námi je teď další muzika, tentokrát celkem rotovaná jak na rádiu Čas Rock, tak i na televizi Rebel.

Tak přátelé, další song je za náma. Tohle na rádiu Čas Rock a na televizi Rebel byli The Pretty Reckless. My jsme sáhli v diskografii na druhou studiovku kapely Going to Hell, to se psal rok 2014. Hlavní postavou téhle formace je Taylor Momsen, americká herečka, zpěvačka a modelka, známá třeba z pohádkového filmu Grinch nebo ze seriálu Super Drbna. Její herecké začátky jsou spojeny už s dětským věkem. No a co se týká muziky, tak z The Pretty Reckless se její hudební dráha začala dobře rozvíjet v roce 2010 debutem Light Me Up. Tak rockeři, my jsme v druhé polovině dnešní Metalmánie a já vám teď nasypu pro mě takové ty metalové stálice. S první z nich jsme se zatím potkali přes Skype, no to bylo poprvé, důvodem byl samozřejmě COVID. Takže další song Epica a jméno z žebříčku Simone Simons.

další vášeň, a to fotky. Má ráda focení krajin a hodně ráda fotky černobíle. Tady jsme se potkali v Rázorech, protože na černobílé fotografii je pro mě třeba něco tajemného. Zpátky k muzice. Slíbil jsem stálice, tak přidám, řekněme, dvě jména v jednom. Sharon Den Adel a Tarja. Takže tady je závěr Within Temptation a samozřejmě je tady i závěr dnešní Metalmanie. Ještě jeden klip a za týden se opět na vás těším. Mějte se, zbavoš.

Pavlečky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: máme pro vás špatnou zprávu. Ta pevnost, co je před námi, je podle všeho nedobytná. Zkoušeli jsme to zprava, zleva, vyslali jsme dovnitř zvěda. Vrátili nám ho s pomalovaným obličejem a tričkem s nápisem Cradle of Filth. Co máme dělat?
1: Bojíme. Připravte se na taktický ústup. Do toho Josefova vleze jen opravdový blázen. Ale kdeže? Naopak tam každý rok dorazí fanoušci parádní a ostré muziky. I letos tam proběhne další ročník festivalu Brutal Assault. A během soboty a neděle si představíme některé kapely, které vystoupí na 29. ročníku. Kouzel

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.